Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladé.

0: Rebelský bar hlásí otevřeno a jak už se stalo zaběhnutým pravidlem, i dnes vás v něm vítáme my dva, čili Ivoš s Tomášem.
1: Nápojový lístek je dnes opět speciální a můžete se těšit jak na pořádně ostré věci, tak něco jemnějšího.
0: Nebudou chybět novinky ani odleželé záležitosti a právě jednu takovou archivní chuťovku si dáme hned jako aperitiv.
1: Ano, vytahujeme pořádně zaprášenou věc od legendárních Led Zeppelin z roku 1973, což byl pro tuhle kapelu velmi úspěšný letopočet.
0: Tehdy se Zeppelini vydali na severoamerické turné, které se nakonec stalo největším a nejziskovějším rock'n'rollovým turné v historii Spojených států. Skupina během něj vydělala 4 miliony dolarů.
1: No a pánové si tuhle šňůru náramně užívali i díky tomu, že mezi koncerty lítali v Boeingu 720, ve kterém nechyběl bar, sprchový kout, obří televize, no a ochuzení nebyli ani o salonek s ložnící a bílými kožešinami.

0: Poté, co jsme si na začátek nalili v rebelském baru archivní kousek v podání Led Zeppelin, dostaneme se na časové ose na úplný protipól, protože míříme do současnosti.
1: Zajímavou rošádu se rozhodla udělat Elisha White Gloves, která to nedávno zabalila u Arch Enemy. Krátce po odchodu oznámila vznik nového hudebního projektu Blue Medusa, aby o pár týdnů později přišla s další novinkou.
0: Zpěvačka se totiž stala součástí kapely Dragon Force a dokonce už má s touto britskou power metalovou sypačkou za sebou několik koncertů.
1: Ostatně, to, že Dragon Force a Elisha spolu dobře vycházejí, jsme věděli už nějakou dobu. Už někdy zhruba před rokem totiž do světa vypustili společný song Burning Heart.

0: Na televizi Rebel, případně na rádiu Čas Rok, pokračuje pořad Rebelský bar. No a my jsme si s Ivem řekli, že když jsme u těch novinek, dáme si ještě jednu čerstvost.
1: Novou desku totiž mají venku Foo Fighters. Tahle nahrávka dostala do vínku název Your Favorite Toy a vznikala jednak v domácím studiu Davea Grohla a další nahrávání probíhalo i ve studiu 606 v Los Angeles.
0: Jedná se o první studiovku, na které se podílel nový beatsman v sestavě, Ilan Rubin. Toho můžete znát mimochodem i z působení v kapele Nine Inch Nails.
1: Kromě něj se na albu objevuje vedle stálých členů kapely třeba i Harper Grohl, tedy dcera frontmana Davea Grohla.
0: My si z téhle nové fošty nyní poslechneme song Window.

0: Před chvílí v rebelském baru dozněli Foo Fighters, kteří, jak se zdá, chytili druhý dech. Naopak, ohledně dění u následující kapely rezonují obavy.
1: Hrát bude americká kapela Greta Van Fleet, která před nedávnem vydala video, které mezi fanoušky okamžitě vyvolalo vlnu spekulací.
0: Tento krátký, záhadný sestřih obsahuje archivní záběry z celé kariéry Grety Van Fleet a zakončuje to nápis Díky za divokou jízdu. S láskou Josh, Jake, Sam a Daniel.

0: Zda se jedná o rozloučení skupiny, nebo zda jde o předzvěst nějaké jejich nové éry, tak to si netroufáme v tuto chvíli říct. Uvidíme, co bude dál.
1: Ano. My doufáme, že budou pánové ve skvělé formě a ve skvělé práci pokračovat, protože muziku, tak tu oni dělají parádní. A song about my jumpsuits.

0: Dneska jsme si dopřáli na baru jednu dobrotu lepší než druhou. No a ani poslední runda nebude o nic slabší.
1: Dáme si totiž pecku od Iron Maiden. O téhle kapele už bylo natočeno a napsáno mnoho, ale další díleček do této mozaiky se rozhodl přidat Nico McBrain.
0: Dnes už bývalý bubeník totiž dokončuje práce na své knižní autobiografii. Ta ponese název Hello Boys and Girls a vyjde letos v říjnu.
1: Jak už to tak bývá, tenhle ten muzikant slibuje čtení plné zákulisních historek a humoru.
0: Takže až se zase někam vyrazíte do baru, můžete si u toho popíjení listovat právě třeba v této publikaci.
1: No a k tomu se můžete klidně tvářit chytře, že jo?
0: Ano, něco se dozvíte. My vám tedy posíláme další muziku, no a budeme Rebelský bar zavírat, takže se rovnou asi i loučíme.
1: Ano, mějte se bezva a těšíme se zase brzy na viděnou a naslyšenou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Čas rok. Čas rok.

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Have a nice day, přeje všem Bon Jovi. A návrat za mikrofon v tuto chvíli hlásí a krásné pondělí opět přeje i Ivoraška. Dneska ještě bez Tomáše, který je v tuto chvíli teprve zřejmě na cestě z Rock for People, ale od zítřka bude ostrý budíček opět pěkně komplet. Už za okamžik si dopřejeme přelet všeho důležitého, co se kolem nás děje. Ještě než ale předám slovo Honzovi a jeho zprávám, mám pro vás ochutnávku toho, čeho se v blízké době dočkají vaše ctěné sluchové receptory. Pustím vám třeba Robozombího. Komadlinku i Třmínek rozezvučí také uskupení Queensryche. Dneska nám startuje i letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Skalní posluchači asi vědí, o co jde. Pro ostatní uvádím, že to znamená, že budeme každý den soutěžit o vstupenky na nějaký koncert nebo festiák. Nebude chybět pohled na mistrovství světa ve fotbale, ale bude také kapela Amaranté. Máme toho před sebou dneska opravdu hodně, takže není čas ztrácet čas. Ostrý budíček právě v tuto chvíli startuje.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rock.
6: Čas Rock.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mall a CZ. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá, nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
10: Nehoda se aktuálně řeší v obci Boletice na Opavsku, v ulici Hlučínské bouralo osobní auto. Jinak na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez problému a přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Dobré pondělní ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Evropu zasáhnou vedra. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Během tohoto týdne se podle televize LTV Plus vyšší teploty rozšíří do většiny oblastí. Modelové předpovědi naznačují teploty až kolem 35 stupňů.
12: Morava aktuálně.
10: Opavská Breda se částečně otevřela veřejnosti. V přízemí vznikl multifunkční prostor, který bude určený pro pořádání kulturních i společenských akcí, takzvaný Breda Point. Provozovat ho bude Opavská kulturní organizace. Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií bezmála 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikulaštíková.
13: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory. Jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, rezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
10: Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli Vyhlavě Dánsku 2-3. Už příští týden je čeká turnaj v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Naslyšenou opět za hodinu začíná pondělní ráno s Ivošem Raškou.
11: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Radio.

0: Tak tohle byl návrat do 90. let, kdy měla západočeská skupina Pestaloci našlápnuto pořádně prohnat stojaté české rokové vody a společně třeba s Tichou dohodou a Lucí patřil mezi představitele, řekněme, takové nové české vlny. Jenže po debitu Zařiď to z 92. stihla kapela vydat už jedno jediné album, které se jmenovalo Nebudu už na tebe nikdy zlej. No a právě stejnojmenou písničku jsme od nich na čas roku slyšeli 10 minut po 6. raní. Za chvíli už přijde na řadu další muzika, ještě předtím se ale dozvíme, co nás ne dneska, ale po celý tento týden čeká a nemine. Alespoň podle rozestavění hvězd, rotace planet a složitých astrologických výpočtů Milana Gelnara. A právě jemu předávám slovo.
1: Počátek týdne bude dnem s vyrovnaným poměrem událostí pozitivních, příjemných, vítaných a těch problémových, konfliktních, nevítaných. Dít se tedy toho bude hodně a nudit se rozhodně nebudeme. Střed týdne bude o poznání příjemnější. Hodně budeme řešit domov, rodinu a rodinné události. Přibude pak větší hloubka prožívaných emocí. Konec týdne bude zase o poznání komplikovanější. Skřípat by to mělo zejména ve vztazích mezi muži a ženami. Bojovat tak můžeme s mnohými nedorozuměními. Hvězdný týden. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu života mám před Borní astrolog Rádia Čas.

0: rok. Po roce se vrací na naše frekvence letní roková jízda. Pokud jste na tom s pamětí stejně jako já a moc si toho nepamatujete, tak vám refreshnu informace ohledně toho What's Go. Každý den budeme postupně skládat během vysílání jednu jednoduchou větu. Pár slov zveřejníme v Ostrém budíčku, další přihodí Hans a poslední dílky skládačky doplní v odpoledním driveu Hanka. No a vaším úkolem je poslouchat Čas rok, postupně si někam zapastelkovávat jednotlivá slovíčka a dát dokupy výherní větu. Odpoledne u Hanky bude věta kompletní a kdo ji správně řekne, tak od nás dostane vstupenku nebo vstupenky na nějaký koncert nebo festiák. A já vám povím, že už dneska to stojí opravdu za to. Myslím si, že jde o velkolepý start do téhle letní rokové jízdy. A jaké vstupenky jsou dneska ve hře a zároveň první slovo dnešní věty, tak to vám řeknu ještě v rámci téhleté hodinky. Předtím ovšem stihneme mrknout třeba za fotbalem a taky si poslechnul muziku v podání kapely Turbo.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku, pivobraní Nový Jičín.

tentokrát nám to trošičku trvalo, protože jsme v polovině června, ale to nevadí, dáme si je právě dnes. Takže muzikanti, kteří slaví v červnu. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na TV Rebel.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Pokračuje mistrovství světa ve fotbale a já tady mám rychlý přehled výsledků zápasů, které se hrály od včerejšího večera až do dnešního rána. Ostatně ten poslední zápas skončil teprve před pár minutami, ale pojďme na to chronologicky. V 7 večer našeho času proti sobě nastoupilo Německo proti týmu Curaçao, no a naši západní sousedé naprosto s přehledem rozdrtili tým Karibského ostrova v poměru 7-1. Zajímavý duel a podívanou nabídl také zápas Holandska s Japonskem. Tohle drama ale vítěze nicméně nakonec nepoznalo, protože utkání skončilo 2-2 a dá se říct, že tohle je opravdu překvapení turnaje, protože Nizozemsko bylo bráno jakožto favorit, naopak v zemi vycházejícího slunce se bude určitě dneska slavit. Ať si vydají saké pěkně. No a ve třetím nočním zápase udolalo pobřeží slonoviny Ekvádor 1-0 a vysloužilo si tak velmi cenné body do tabulky, které spadá do skupiny E. No a jako poslední se na zeleném pažitu v rámci mistrovství světa potkalo Švédsko a Tunisko. Švédové nebo švédské hvězdy potvrdili své dovednosti a schopnosti a zařídili přesvědčivé vítězství 5-1, čímž se ujímají vedení ve skupině F. Toliko fotbalové okénko, teď jdeme na muziku, tady jsou Machine Head.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: Čas rok.
1: František Sáhula dozněl na čas roku minutku před 7:45 a já navážu na to, o čem jsem mluvil na začátku téhleté hodinky. Dneškem totiž startuje letní roková jízda, přičemž princip je stejný jako loni. Naprosto jednoduchý. Při poslechu rádia skládáte postupně výherní větu. Postupně budeme přihazovat jedno slovíčko za druhým a v odpoledním driveu ten, kdo celou větu řekne správně, dostane vstupenky na nějaký koncert nebo festival. A já myslím, že dneska to bude hned ze startu urputný boj, protože vám mohu v tuto chvíli prozradit, že ve hře jsou dvě vstupenky na festival Masters of Rock. Takže kdo by chtěl zažít nezapomenutelnou atmošku a naživo slyšet a vidět takové Halloweeny, Arch Enemy, Marilyna Mansona, In Flames a řadu dalších a ke všemu zadarmo, má dneska jedinečnou šanci vyzobat z vysílání rádia Čas roku dva lupeny na mástry. Takovými jsme. Podívejte. Stačí dát tedy dokupy jednu větu a mít samozřejmě i větší než malé množství štěstí. Já už mám pro vás nachystáno první slovíčko, které vám otevře vrátka k této krásné výhře v rámci letní rokové jízdy. Nejprve si ovšem dáme muziku v podání Slashe a pak už mějte nachystány psací potřeby nebo vaše mozkovny, abyste si mohli první slůvko třeba někam zapsat.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas rok. Každý všední den od 6 do 10.

0: Sliboval jsem, že vám v rámci ostrého budíčku prozradím první slovo dnešní výherní věty v rámci letní rokové jízdy. Vy už víte, alespoň pokud jste poslouchali Čas rok před pár minutami, že soutěžíme o 2 vstupenky na Masters of Rock, festival, který se koná od 16. do 19. července v areálu Vizovické likérky. Nebudu vás už déle napínat, tím prvním slovem, kterým začíná dnešní výherní věta, je slovíčko rock, psáno rock. Kterým směrem se bude tahle věta dále ubírat, to se teprve uvidí. Každopádně poslouchejte bedlivě i nadále, protože já vám určitě další indicií ještě během vysílání prozradím. Teď už ale jdeme zpátky na muziku.
1: Letní

0: Ještě před skončením letošního ročníku festivalu Rock for People oznámili pořadatelé první hvězdu na ten nadcházející rok a budou jimi právě tihle pánové z kapely Blink 182, kteří doznívají 2 minutky před 7 na rádiu Čas Rock. Já se ještě vrátím v příští hodince k tomu, co se dělo na rokáči letos. Nejprve ale předkládám ochutnávku z muziky, která bude znít. Už za pár okamžiků to odstartuje Serge Tankian a jeho věc nazvaná Lie, Lie, Lie. Prolistujeme i rokovou kroniku, nebo budeme otevírat tajuplné boxíky. Samozřejmě v rámci Skřetova pokladu, k tomu zahrají Sabaton. A chybě nebude ani formace Soundgarden. Ještě jednou připomínám, že zároveň jsme dneska odstartovali letní rokovou jízdu. Pokud jste nestihli první slovo naší tajné věty, nezoufejte. Během ostrého budíčku vám prozradím, které to bylo, a taky velkoryse přihodím druhé. Ovšem ze všeho nejdříve jdeme na avizované zprávy s Honzou.
1: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Bouračka nás zdrží v obci Bolatice na Opavsku na ulici Hlučínské, tady bouralo osobní auto. Vážná nehoda se řeší na hlavním tahu v Vsetín-Valašské Meziříčí. U obce Jablůnka se srazilo nákladní auto s osobním, nehoda je bohužel se zraněním. A zdržet se můžeme taky na dálnici D55 na trase Napajedla Hulín. Na úrovni 16. kilometru je na vozovce překážka.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré pondělní ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá cizinců s falešnými doklady. Jejich počet se oproti minulým rokům zdvojnásobil. Nejčastěji jde o cizince z Ukrajiny, Ruska a dalších východních zemí. Padělky dokladů se dají snadno koupit přes internet už od 5 000 korun.
5: Morava aktuálně.
3: V Ostravě Hrabovce vznikne moderní zázemí pro seniory i pečující rodiny. Městský obvod Ostrava jich připravuje na konci ulice Majora Nováka výstavbu nového areálu sociálních služeb. Co nabídne, to už nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová.
6: Plánovaný areál budou tvořit dvě vzájemně propojené bezbariérové budovy. Jedné z nich vznikne domov pro seniory s kapacitou 32 míst, druhá nabídne odlehčovací službu pro 20 klientů. Součástí projektu bude také garáž pro vozidla určená k přepravě osob se sníženou pohyblivostí. Důležitou součástí areálu bude také centrální zahrada, která nabídne prostor pro odpočinek i setkávání.
3: V Brně se bude lépe parkovat. Zvýšit počet míst na stání v městské části Brno-Sever by v budoucnu mohlo několik parkovacích domů pro stovky aut. Radnice vytipovala několik míst, kde by domy mohly stát. Zatím je vše ve fázi prověřování. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den. Od včerejška už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Ivošem Raškou.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

pokračuje kupředu, před námi už je nachystána v playlistu další muzika, ale ještě předtím zalistujeme v tlusté knize rokových dějin a nejprve zavítám do roku 1976. Právě tehdy, 15. června, natočila skupina Sex Pistols své první demo nahrávky. Ze studia se následně přesunuli plynule na koncert do legendárního londýnského klubu The Hundred. No a Sex Pistols ještě jednou. Přesně na den. Ovšem o rok později uspořádala tahleta kapela na lodi plující po londýnské Temži velkou party. Na ní zahráli naživo i píseň Anarchy in the UK, a to právě ve chvíli, kdy proplouvali kolem parlamentu. To se všem nelíbilo a proto si policie na ně počíhala a na druhý den, když zakotvili loď u břehu, byli účastníci tahleté akce zatčeni. Další, zároveň poslední historická zpráva z tohoto okénka bude taková, bulvárního rázu. V roce 1988 byl totiž jedním italským paparazzi vyfocen Bruce Springsteen, a to zrovna v okamžiku, kdy se pohyboval ležérním tempem u bazénu, pouze ve slipech, ale to nebylo všechno, protože v jeho bezprostřední blízkosti se nacházela také zpěvačka Patti Scialfo. Tím pádem vyšlo najevo, že zvěsti o jejich utajovaném vztahu se zakládaly na pravdě. Ostatně o nějaké 3 roky později se tenhle ten párek oženil. Tolik tedy dnešní historické okénko na Rádiu Čas Rock. Teď už je před námi další porce muziky. Rádio.

rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

Včera večer skončil 31. ročník festivalu Rock for People a to velmi velkolepě za asistence Iron Maiden. Určitě se do parku 360 v Hradci Králové vydala i řada z vás, posluchačů Rádia Čas roku. Na místě jsme ostatně byli i my s kolegou Tomášem Michalíkem a až se zítra vrátí, tak určitě celý ročník ještě nějakým způsobem zhrneme. Ochuzení nebudete ani o obrazový materiál, protože jsme stihli natočit nějaké ankety, rozhovory a taky se můžete těšit na speciál Rebelského baru natočený přímo v areálu. No a co se týče muziky, tak jsem velmi rád za to, že jsem mohl vidět vůbec poprvé v životě naživo Megadeth. Úžasní byly také třeba Pretty Reckless, Limp Bizkit nebo Bring Me the Horizon a hodně jsem si tyhle ty koncerty užil. No jak jste na tom byli vy? Kdo z vás na Rock for People byl a která kapela vás nejvíce rozsekala? Pište, klidně posílejte hlasovky a fotky na náš WhatsApp. Můžeme se tomu ještě povinovat. Já k tomu pouštím muziku v podání Papa Roach, kteří na letošním 31. ročníku Rock for People také předvedli. Velmi parádní.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová

0: Festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 minipivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
1: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
12: Stavebniny Janí.
11: Maluješ-li dům či školu,

0: Arena.cz. Vstup je zdarma. Na Invent Arenu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.
1: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
2: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
3: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíče.

0: Čas rok.
1: Oblíbená soutěž na frekvencích rádia Čas roku je zpátky. Tentokrát tady máme Skřetův poklad a hromadu boxíků, kterou sebou táhne a ve kterých jsou ukryty peníze. Vy jeden po druhém otevíráte a postupně zjišťujete, jak bohatnete, jenomže do všeho může kdykoliv vstoupit právě záludný skřet, který vám krabičku zaklapne a vy můžete přijít o vše, co jste do té doby nastřádali. Je tedy na vás, do jaké míry se rozhodnete riskovat a kolik těch boxíků nakonec otevřete. Ať už to ale dopadne jakkoliv, z výhry se radovat může každý účastník soutěže, protože všichni získají od společnosti Investona dárkový balíček. Pojďme na to. Dneska jsme ještě nesoutěžili, je tady první výherní kolo, jak já doufám, tedy bude výherní. 725-33-1155, to je telefonní číslo sem ke mně do studia a kdo se jako třetí v pořadí dovolá, tak bude soutěžit.

0: Rock.
1: Tak 10 minut před 8 na čas roku začneme otevírat jeden boxík za druhým, a to společně s Davidem, který má přezdívku Brňák. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak já tě zdravím. Ty teda už nejsi Brňák, ale spíše Opavák, jak jsem se dozvěděl.
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Dobře, může být. Prý je to dlouhá historie, nebudeme se v tom teď piplat.
2: No, to bylo by lepší, kdyby ne.
1: Dáme si raději soutěž, na kterou ses velmi těšil, alespoň podle toho, co jsi říkal ještě mimo éter.
2: Ano, ano, už dlouho na to čekám.
1: Dobře, tak já ti budu držet palce, princip asi znáš.
2: Ano.
1: Tak jdeme otvírat, jo, jednu krabičku za druhou, tady je ta první. No.
3: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: Tak, Davide, 200 no. korun už ti skoro přistálo teda na účtě. Jedeme dál, nebo?
2: No jasně, zbališ? Určitě. Začíná to solidně, jako já bych šel dál. Jako.
1: Jasně, dobře, jdeme na to.
3: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: Tak se to pěkně navyšuje.
2: No já bych šel ještě jednou, ať tam je aspoň těch 500, ať může mít s mou přítelkyní na jedno pivečko nebo tak. Jako. Máme v plánu o víkendu zoologickou, tak.
1: Jo, tak to jo, to by se 5 kilčů určitě hodilo, tak pojďme
2: no, tak
1: zkusit
2: jasné.
1: Otevřít další krabice.
3: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
1: Haha. Takže bude zoologická, super, no, i s pivem.
2: Je to tam, no, ale teďka jako, ono je to zrádný, jako, že SEO nebo ne. No, bylo to 3x, tak teďka jako, že, já nevím. No dobré.
1: Ty mě napínáš, Davide.
2: No, já bych to riskl ještě jednou, a když nic, tak to tam necháme pro ostatní.
1: No dobře, jak chceš. Uvidíme, co je v dalším boxu. Mám tady otevřít.
2: Jo, já jsem pro otevírat.
1: OK.
3: A nemáš nic.
1: A tak to mě mrzí ovšem, Davide. Bylo to...
2: Já, nevadí, nic se neděje. Necháme to pro ostatní. Já jsem rád, že jsem si zasoutěžil, že jsem se dovolal a...
1: Výborně, jsem rád, stačí. Že to takhle bereš. Chceš někoho pozdravit, jasne. Když si tady takhle veřejně slyšet?
2: Kůník, tak zahrát třeba chlapům. Do Opavy, do práce, ať se mi dobře pracuje všem. Mm-hmm. Pozdravit svou přítelkyni, ta asi těžko bude teďka poslouchat rádio, protože je v Praze. No a jak všem ostatním kolegům, tak nějak, no prostě všem, co poslouchají rádio.
1: Výborně, Davide. Díky za všechny.
2: Do studia a, jo?
1: Díky i za nás a třeba to vyjde příště. Budeme hrát ještě určitě celý týden.
2: Pokusím se zase.
1: Tak jo. Hodně štěstí příště. Díky. Čau.
2: Tak jo, díky, čau.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Posloucháte Rádio Čas, rok jehož ranním vysíláním vás i nadále provází Ivo Raška. Máme před sebou další hodinu, ve které se například společně ohlédneme za včerejší velkou cenou Katalánska vozu F1 a nebo prozradím druhé slovo dnešní výherní věty v rámci letní rokové jízdy. Mimochodem připomínám, že soutěžíme o vstupenky na Masters of Rock, takže se určitě vyplatí poslouchat nejen rodiče, ale i Čas rok a být ve střehu. K tomu vám pochopitelně přináším také spoustu muziky, zahrají třeba Dimitri. Připravená je i klasika z dílny Led Zeppelin. A do 90. se podíváme z Red Hot Chili Peppers. Té muziky bude daleko více, pochopitelně, ovšem nejprve nás čekají zprávy, které pro vás připravil Honza Gavelčík.
1: Rádio Čas Rock. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
7: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bouzid, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
6: Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
11: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
12: Jaký si to uděláš, takový to má.
13: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června. Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky. Marko.
14: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ.CZ.
15: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
16: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
17: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
4: Nehoda se stala v Orlové, na Masarykově třídě se srazila dvě osobní auta. Bouračka nás stále potrápí taky v Bolaticích na Opavsku v ulici Hlučínské. Tady havarovalo osobní auto. Zdržet se můžeme i na hlavním tahu ze Vsetína do Valašského Meziříčí. U obce Jablunka bouralo nákladní auto s osobním. Nehoda je bohužel se zraněním. A problémy jsou taky na Uhersko-Hradišťsku, na trase Záhorovice-Bojkovice. Tady auto srazilo srnu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré pondělní ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Darovat krev chce čím dál méně lidí. Největší propad hlásí nemocnice u těch, kteří přicházejí darovat poprvé. Lékaři varují, že bez nových dárců může být stále těžší zajistit transfuze nejenom pro oběti nehod, ale taky pro pacienty s rakovinou krve.
18: Morava aktuálně.
4: V Bohumíně se zrodil fenomén, který je na české poměry výjimečný. Šachy tu pravidelně hraje téměř 300 dětí, což město řadí mezi republikovou špičku. Jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, výjimkou nejsou ani děti z mateřinek.
19: Úspěch při náboru dětí je u nás v Bohumíně jednoduchý. Místo čekání, až děti objeví královskou hru sami nebo s pomocí rodičů, přichází ona aktivně za nimi do škol, do družin i mateřinek. Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách.
4: Zlínský kraj pomůže menším obcím. Hostišové, Pravčicím a Kelníkům půjčí v součtu více než 15,5 milionu korun. Peníze půjdou na výstavbu zázemí pro dětskou skupinu, vybudování kanalizace i na opravu společenského sálu. Až 7. finálový zápas dnes rozhodne o vítězi basketbalové ligy. Buď se mistry stanou obhajci titulu z Nymburka, nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vevrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Hrát se bude od 5. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Ivošem Raškou.

0: Tohle byly typou negativ na rádiu Čas rok. A pojďme si nyní alespoň na chviličku udělat výlet do Španělska. O víkendu se jel totiž sedmý závod letošní sezóny Formuly 1. Zároveň, aby se to náhodou nepletlo, si sedmou letošní pole position vyjel jeden z jezdců Mercedesu. Ostatně, ona už Kvalda ukázala, že to bude zřejmě napínavý souboj, když nejrychlejší čas ve velké ceně Katalánska zajel George Russell. Vedle něj na startovním roštu zaparkoval Lewis Hamilton z Ferrari. No a ze druhé řady vystartoval Russellův týmový kolega a vedoucí šampionátu Andrea Kimi Antonelli. A pokud jste včerejší závod neviděli, tak jste přišli o napínavou podívanou. Jako, i když je pravda, že nějakou dobu se toho na trati moc nedělo, tak vše vynahradil závěr, ve kterém se stalo hned několik věcí. Tou nejzásadnější bylo to, že se historického okamžiku dočkal Lewis Hamilton, který téměř dva roky čekal na to, až zvítězí v barvách Ferrari. Na okruhu v Barceloně ale ukázal, že je zpátky ve formě a poprvé od přestupu k italské stáji se postavil na nejvyšší stupínek.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain. 106 victories. The new record to beat in Formula 1. A legend forged in silver.
0: K trumfu mu jednak pomohla sázka na tři zastávkovou strategii. A k tomu nechyběla dávka nezbytného štěstíčka, no a také v závěru výjezd safety caru. Za Hamiltonem se ale o další stupně vítězů prali oba jezdci Mercedesu a už to vypadalo, že druhý dojede mladíčky Antonelli, který dokonce svého parťáka předjel, jenomže pár kol před koncem mu vypověděl službu vůz. No a tak tedy druhý prosvíškel cílem George Russell a třetí byl Lando Norris z McLarenu. Mimochodem, tím se pánové zapsali do historie, protože se jednalo o první kompletní britské stupně vítězů od roku 1968. Tolik tedy k formulím s označením F1, teď už je před námi na čas roku další muzika.
2: Čas rok.

Tohle byli Led Zeppelin, máme 8 hodin 20 minut, na programu dne je pondělí, konkrétně 15. června a další informace, kterou tady pro vás mám, je ta, že své místo v kalendáři u tohoto data má rezervován Vít, případně Vítek.

0: Význam tohoto původně latinského jména se dá přeložit jako živoucí anebo veselý. No a jak jsem se dozvěděl, tak svatý Vít, tak ten je patronem tanečníků a herců, ale také třeba rybářů. No a ještě mohu dodat, že na dnešek připadá také Mezinárodní den odpůrců vojenské služby.
1: To, co jste tu dnes předvedli, to nebyl útok tankového praporu, ale parodie! To byl svinčík, to byl zmatek na zmatek! Soudruzi! Ukazuje se, že po dobu vaší prezenční služby jste se nic nenaučili!
0: 15. červen je také světovým dnem proti násilí na seniorech. V tomhle ohledu si ale myslím, že takový svátek bychom měli ctít každý den.
2: Já vím, proč takhle vyvádíte. V tomhle horku mám se mnou pivo, vy jste ožrala a dáte takovýhle alotry.
3: Jej, Maria, chtěl bych byla ožrala. Nic nedáte, mám vyzvanu, než se najít.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, který mi prým, trápíme hlady.
0: No a ještě jeden tip na oběd nebo na večeři, možná pro někoho i na snídani, slaví se totiž Den humrů.
4: Jsem finanční genius, humra za 8 dolarů vykrmím na 80 dolarovýho a vysprojím.
0: Tolik k tomu, co se dá při pondělku oslavit, my to tady na čas roku vezmeme pěkně po svém a oslavíme to už za okamžik společně s Herr Lindemannem.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
13: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
14: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Dnešním dnem jsme u nás na rádiu Čas Rock odstartovali letní rockovou jízdu, což je soutěž, v níž si můžete každý den přijít na parádní výhru v podobě vstupenek na nějaký koncert anebo festival. Každý den skládáme postupně jedno slovíčko za druhým a jakmile je věta kompletní, tak se hraje. Ten z vás, kdo ji celou řekne správně, vyhrává lupeny na daný den. Dneska je to ke všemu velmi lukrativní, protože soutěžíme o dva volňásky na festival Masters of Rock. Ráno už jsem hodil do placu první slovo, tak doufám, že jste ho zachytili, protože pro vás mám rovnou to další v pořadí. Takže si připravte tušku a papír, ať si ho můžete někam zapsat.

pondělí 15. června začalo na čas roku oficiálně léto a s ním i tahle jízda, která vás zaveze na hromadu různých akcí, ať se jedná o samostatné koncerty nebo festivaly. Každý den jiná věta, každý den jiná výhra. Tou dnešní jsou dvě vstupenky na Masters of Rock a pokud chcete, aby byly vaše, stačí znát výherní větu. První slovo už zaznělo a to druhé je máme. Co máme, jak máme, nebo kde to máme, to se dozvíte v průběhu dalšího vysílání. Každopádně si slovíčko máme připište k tomu prvnímu a už máte de facto polovinu věty poskládanou. Další indicie přihodí Honza, později i Hanka a společně s ní se v odpoledním driveu určitě strhne závěrečná bitva o tuhle parádní výhru. Připomínám, že hrajeme o vstupenky na letošní ročník Masters of Rock.

0: přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Hledáte jistou práci?
6: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
5: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
6: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
5: Chci do Tatry.cz.
6: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
7: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicide Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
8: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej

12,5 minuty před úderem 9. hodiny doznívá Ronnie James Dio a já tady mám jednu zprávu spojenou s žádankou o muziku na přání. No a je vidět, že někdo z vás už pěkně zahájil letní dovolenkovou sezónu, tak to má být. Cituji, krásný pozdrav z raního Mars Alamu při poslechu Čas roku. Děkuji tomu, kdo vymyslel internetové vysílání. Šla by prosím zahrát Metalinda Slnko. Předem díky, věrný posluchač Pája, tentokrát bez sanitky. Tak Pájo, my tě všichni zdravíme do Egypta, užij si to tam, pěkně se opaluj, odpočívej, vyrochni se v moři, no a my ti k tomu dneska zahrajeme i písničku, o kterou jsi napsal. I když teď mi tak vlastně dochází, jestli se vůbec těšíš na ten pobyt u moře a pod sluncem, kdy jsi nechal zahrát song s názvem Slnko nevycházej. Tak snad jo.

0: 9 hodin z 15. června bude již za malý okamžik za námi, tohle byly Xtrým na rádiu Čas Rock. No a ve zpravodajské redakci je už nachystán Mr. Gavelson, aby vám přednesl čerstvé zprávy. Ještě před nimi vám ale já nabídnu ochutnávku z toho, na co se můžete těšit v následujících 60 minutách. Do strunce opře třeba osazenstvo kapely Linkin Park. Českou hudební scénu zastoupí Krucipísci. No, mám tady taky parádní věc, podání Soul Asylum. Tohle bude letní jízda ze vším všude, k tomu otevřeme další skřetů v poklad. A nebo dám řeč o spoluzakladateli kapely Queensryche. Ezrock totiž slaví narozeniny. Nejdříve tady ale dopravní servis a čerstvý přehled zpráv s Honzou Gabelčíkem.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
8: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
9: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
10: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
11: Bouračka se řeší v Ostravě na Proskovické ulici, srazila se tady dvě osobní auta, na místě jsou policisté. Pozor si, musíme dávat taky v Orlové na Masarykově třídě, i tady se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky v Brně v ulici Nové Sady, s komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D48, na cestě z Českého Těšína do Frýdku Místku. Na výjezdu z Těšína ve stoupání na Frýdek stojí odstavené osobní auto. A problémy jsou taky v Bohuslavicích na Šumpersku, na výjezdu na obec Lukavice. Motorkář srazil srnu, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré pondělní dopoledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení je čím dál komplikovanější. Může za to i zdražování hypoték. Měsíční splátka je kolikrát vyšší než samotný nájem. Rozdíl je patrný hlavně ve velkých městech. Přesto podle expertů zůstává vlastnictví bytu atraktivní volbou.
1: Morava aktuál.
11: V Moravskoslezském kraji klesá počet obyvatel. V letošním prvním čtvrtletí ubyly více než 2000. Může za to hlavně úmrtnost. V kraji víc lidí zemřelo, než se narodilo. A z kraje se taky víc lidí vystěhovalo, než se přistěhovalo. Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií bezmála 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikulaštíková.
12: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory. Jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, řezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
11: Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3. Už příští týden je čeká turnaj v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní dopoledne s Ivošem Raškou.
13: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Právě nám na čas roku dozněla kapela Trivium a já mám před sebou jmenný seznam osobností z hudební branže, které dneska slaví narozky, no a ze všech, a že jich teda je, vybírám alespoň dva. Tím prvním je Scott Rockenfield, spoluzakladatel a dlouholetý bubeník Queensryche. Během let si vysloužil tenhle ten týpek přezdívku Is Rock, a to vlastně nejen kvůli svému příjmení, ale hlavně pro svůj nezaměnitelný styl hry. Ale tenhle ten rodák ze Seattlu toho umí daleko více. Mezi jeho záliby patří třeba fotografování. A možná to nevíte, ale Scott má obrovské jméno i v Hollywoodu. Patří mezi uznávané skladatele orchestrální a filmové hudby. Ostatně na konci 90. si vysloužil i nominaci na Grammy v kategorii nejlepší hudební film. A 15. června má v rodném listě zapsán také Billy Martin. Kytarista, hráč na keyboard a nejmladší člen americké punkrockové skupiny Good Charlotte. Billy ale není jenom ten týpek s kytarou a patkou, jeho druhou velmi silnou s uměleckou stránkou je výtvarné umění. Kromě toho, že vytvořil kompletní grafiku a design pro alba Good Charlotte, tak třeba ilustroval dětskou knihu, vydal vlastní úspěšný fantasy komiks a jeho kresby se prodávají v galeriích jako regulérní umělecká díla. Má dokonce vlastní značku oblečení, no a podobně jako Scott Rockenfield, o kterém jsem mluvil před chvílí, také Billy Martin se vrhnul do světa skládání hudby pro televizi, filmy a videohry. Dneska je tomuhle chlapíkovi 45 let. Tohle byly tedy dva z dnešních oslovenců. Na dálku přejeme všechno nejlepší a teď už jdeme zpátky na muziku.

0: když je teprve pondělí a řada z vás, posluchačů Rádia Čas roku, teprve třeba restartuje své humanoidní systémy, tak proč pak si už teď nenačechrat plány na nadcházející víkend?
1: Rokové tipy na Rádiu Čas rok.
0: Mám zde před sebou pozvánku do Fulneku, kde se tuhletu sobotu, čili 20. června, uskuteční slavnosti města. V zahradě kulturního domu vás čeká zábava jak pro děti, nebude chybět vystoupení žáků místní škol, mažoretky, animační program pro děti, soutěže a spousta dalšího. No ale ani dospěláci nepřijdou zkrátka. K jídlu i pivku nebo vínku vám budou hrát kapely jako Lauter nebo Bastard a další. Takže pokud byste chtěli podniknout něco klidně s celou rodinkou, Den města Fulnek v sobotu 20. června se jeví jakožto skvělá příležitost.

0: makléřů včetně DTH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
8: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní

0: Zrok.
1: No, už druhý týden se nám tady potuluje po rádiu záludný skřet i s pokladem a právě o skřetu v poklad si co nevidět znovu zasoutěžíme. Budeme společně s některým z vás otevírat jeden boxík za druhým a uvidíme, kolik peněz v nich bude ukryto tentokrát a zda dneska konečně někdo odejde i s finanční výhrou nebo ho doběhne skřet. Stačí, abyste zavolali na číslo 725 33 115. Beru tentokrát čtvrtého v pořadí a už s předstihem přeji hodně štěstí.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Kiss Rock.
1: Tak dneska po druhé si zasoutěžíme společně se Skřetem a také společně s Michalem, který už je připravený na telefonní lince. Ahoj.
2: Ahoj, všem dobrý ráno a hezký den.
1: Jak se máš při pondělku? Jaký jsi měl víkend?
2: Je pracovně, víkend byl super.
1: Tak počkej, pracovně byl super, nebo teď je to pracovně?
2: Pracovně i soukromně, všecko bylo super. Jo. Žádný kritický den.
1: Tak to je super, tak to mám být, tak to má být, jo. Jsem za to rád. No pojďme třeba si ještě zlepšit náladu potenciálně nějakou výhrou. Ty jsi s námi tuhletu hru kdysi hrál, tak asi víš princip, jdeme na to?
2: Mm-hmm.
1: Tak otevírám první krabku.
3: Otevírám Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
1: Tak, to je stovečka obligátní na začátek.
2: To není ani na zaplacení telefonu, jdem dál.
1: Dobře.
3: Otevírám Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 300.
1: O, to už je něco lepší.
2: Jedem na litr aspoň.
1: Dobře, tak beru to jako pokyn k tomu, abych otevřel další krabičku.
2: Ano.
3: Otevírám Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
1: O, litr to ještě není, ale lepší 400 na střeše, se říká, ne?
2: Já vím,
1: než holub.
2: Chtěla byl já i minule a pak mě to padlo. Hele, jedem dál, vyzkoušíme, je to hra.
1: OK.
3: A nemáš nic.
1: Promiň, ale zase to jako skončilo na 400.
2: No, tak dneska je kritický, ne, dneska je super den, zase jako vždycky.
1: Jo, ale jsem rád, že to budeš takhle pozitivně. Ale tak třeba se ti podaří někdy dovolat ještě po třetí a pak už to konečně snad vyjde, co?
2: No, jo, do třetí se, bez tak. Ale budu mít aspoň třeba nějaké štěstí v lasce s tou mojí nebožkou.
1: No, dobře, já ti to tak snad, jo? Snad si to přivoláš takhle.
2: Všichni mějte krásný den, lidi o ní nejde, jsou jenom peníze.
1: Přesně, Michale, tak jsem rád, že to tak bereš. Krásný den i tobě a díky za účast, ahoj.
2: Mějte se, a i ty, ahoj.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

Společně s kapelou Lacuna Coil jsme se dostali do chvíle, kdy má dnešní rocková seance proběhla cílovou páskou. Máme 10 minut po půl desáté a já už co nevidět předám slovo Honzovi. Mimochodem být na vašem místě, tak poslouchám bedlivě i jeho frekvenci, protože právě Honza vám prozradí třetí slovo naší dnešní výherní věty v rámci letní rokové jízdy. Dneska jsou ve hře lukrativní dva lupeny na Masters of Rock, takže se určitě vyplatí znát tahle slova, která v závěru, v odpoledním driveu se spojí v celou větu a vy můžete vyhrát. Ode mě je to ale dneska všechno. Budu rád, když si naladíte frekvence rádia Čo z roku zase zítra před šestou. To už bude ostrý budíšek v plné palbě i s Tomášem Michalíkem a my se na vás už teď moc těšíme. Mějte se, bando. Jo.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Jaké pantofle?

0: prodejnách e-obuví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: týdne.
1: Suzy Quatro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů Detroitu, podsta rebelii i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se. Tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quatro, Alice Cooper, Kick Out the Jams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.
2: Kick Out the Jams.
0: Susie!

0: Ahoj spolek, rokeři, nový pracovní týden je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám přeje nejtěžší váhu a kategorie naší party Honza Prokeš, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. V nich nás čeká Milan Gelnár, zahradní skřet, ale taky letní roková jízda, která nabízí opravdu hodně vychytané ceny. Tak mějte nastražené uši, protože během toho našeho společného driveu vám určitě prozradím další slovo dnešní výherní věty, tak ať vám neuteče, ale hlavně si budeme hrát, třeba každý. Livehouse. A nebo Thunder Mother. Tak to na Rádio Čas Rok bude vypadat po zprávách, které má na starost Honza Galečík. Tak mu dáme slovo a já vám přeju dobré pondělní dopoledne.
1: Rádio Čas Rok. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rokového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rok.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádio Čas Rok.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rok. Čas Rok.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
7: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady-hanys.cz.
8: Zažít

0: nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
1: Nehoda se aktuálně řeší v Ostravě na ulici Proskovické, bourala tady dvě osobní auta. Zdržíme se taky na dálnici D48 na výjezdu z Českého Těšína ve stoupání na Frýdech Místek. Tady stojí odstavené osobní auto. Problémy jsou i v Brně, tady máme hned dvě dopravní nehody. Jedna z nich se řeší v ulici Heršpické, kde bourala dvě osobní auta. A pozor si, v Brně musíme dávat taky v ulici Nové Sady. I tady se srazila dvě osobní vozidla.
2: Radio Čas Rok. Právě.
1: Dobré pondělní dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Evropu zasáhnou vedra. Po chladném období začne postupné oteplování. Během tohoto týdne se podle televize LTV Plus vyšší teploty rozšíří do většiny oblastí. Modelové předpovědi naznačují oteplení až na 35 stupňů.
2: Morava aktuál.
1: V Ostravě Hrabůvce vznikne moderní zázemí pro seniory i pečující rodiny. Městský obvod Ostrava jich připravuje na konci ulice Majora Nováka výstavbu nového areálu sociálních služeb.

0: co nabídne, to už nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová.
1: Plánovaný areál budou tvořit dvě vzájemně propojené bezbariérové budovy. Jedné z nich vznikne domov pro seniory s kapacitou 32 míst, druhá nabídne odlehčovací službu pro 20 klientů. Součástí projektu bude také garáž pro vozidla určená k přepravě osob se sníženou pohyblivostí. Důležitou součástí areálu bude také centrální zahrada, která nabídne prostor pro odpočinek i setkávání.
0: Lidé si i letos ve Zlínském kraji můžou prohlédnout více než 20 sakrálních památek. Do konce září jim to znovu umožní projekt Otevřené brány. Díky němu návštěvníci uvidí kostely, kaple a další církevní objekty, které bývají běžně uzavřené. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den. Od včerejška už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.

0: Dopolední vysílání Rádia Čas, rok v plném proudu. No a před námi Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Pondělí bude dnem s vyrovnaným poměrem událostí pozitivních, příjemných, vítaných a těch problémových, konfliktních, nevítaných. Víc se tedy toho bude hodně a nudit se rozhodně nebudem. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům by se dnes mělo dařit. Střelci se budou zaměřovat na výdělečné aktivity a berani budou inklinovat k výbušnosti. Býkům budou přát hvězdy v oblasti financí. Panám se mohou dít až osudové události a kozorozy se mohou dostávat pod větší tlak. Bodnáři budou zahlcováni tvůrčími aktivitami. Blíženců bude všude plno a váhy by měly být velmi komunikativní a výtečně by jim to mělo myslet. Štíři se mohou častěji setkávat s porušováním profesních či jiných dohod. Raci zřejmě budou zahlcováni množstvím rozporuplných myšlenek a ryby budou nejraději v přírodě nebo v prostředí svých přátel. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár. Rádio.

0: To byla formace Crush Deed a i v tom novém pracovním týdnu pokračujeme v naší soutěži Skřetů v poklad, ve které jsou opět slušné peníze. Jaké množství? No tak to záleží jenom na tom, kolik si necháte otevřít boxu Rádia Čas Rok, ve kterém se částka vždy zvyšuje o rovnou 100 korun. V minulém týdnu jsme hráli o 16 kil, ale bohužel tak vysoko jsme se nedostali. Tak kdo ví, možná, že tentokrát to bude o něčem jiném. Všechno to máte, přátelé, ve svých rukou, tak pozorně poslouchejte naše vysílání a jakmile z něho uslyšíte výzvu, tak vemte do ruky telefon a volejte na číslo 725-33-1155. Já vám držím palce a nabízím další muziku, tentokrát v podání Cinderely, která dostane prostor za malou chvíli. Dobré dopoledne.
1: Rádio Čas Rock. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, Nulka, Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží Straight Roll-On 50 ml, Deo Spraye 150 ml či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty Straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz. Rock speciál na rádiu Čas Rock.
6: Zdraví vás všichni. Po týdnu je tady další rok speciál. Začátky měsíců se obvykle nesou ve znamení oslavenců. Tentokrát nám to trošičku trvalo, protože jsme v polovině června, ale to nevadí, dáme si je právě dnes. Takže muzikanti, kteří slaví v červnu. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na TV Rebel.

0: Rádia Čas Rock.
1: Ano, i v tom novém pracovním týdnu hrajeme skřetu v poklad Rádia Čas Rock. Já mám na drátě Luboše, ahoj.
2: No čau, zdravím všechny.
1: My tebe taky, ty si nemohl věřit vlastním uším, když jsem ti řekl, že jsi čtvrtý v pořadí, ale je to tak.
2: Je to, no, to teda čumím, no.
1: Vyhrál jsi někdy něco?
2: Ne.
1: Ani někdy jinde, než jenom u nás?
2: No, nevyhrál jsem, já nevím.
1: Tak štěstí v lásce. Co děláš teď, jestli se můžu zeptat?
2: No teď právě natírám palubky, teď mám právě pauzu. Takže natírám palubky do pergole.
1: Do pergole, a to je doma, ta pergola nebo v práci?
2: Doma.
1: A ty palubky půjdou kam? Na stěnu, na strop?
2: Na stropě už mám, ale jako boky, takové jakoby zabradlí.
1: Jo, takhle ty to víš, jo? Tak nám potom pošli fotku, až budeš mít do toho. Jaký odstín?
2: No, průhledný lák.
1: Průhledný láček, no tak to bude krasavice. A to je z brusunová pergolka postavená?
2: Postavená už, no.
1: Z brusunově, jo?
2: Jo, z brusunová.
1: Takže to stálo asi pěkné kačky v dnešní době, že?
2: No,
1: stálo. No tak já si myslím, že nějaká náhrada nebo jak nějaká vracečka by mohla být, ne? Takže co říkáš, znáš pravidla naší soutěže?
2: No jo, znám.
1: Takže, otevírám první box, ve kterém je asi víš co, rovné kilo, první. Takže jdem na to?
2: Ano, jdem na to.
1: Dobrá. Otevírám box,

0: Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
1: Tak to je jasná zpráva, to víme, že tam je. Jedeme dál?
2: Jasné.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: 200 korun českých. Tak, to máme štětec zaplacený, jo?
2: Jo, přesně tak.
1: Asi tak by to mohlo být, ale zdaleka nejsme tam, co bychom potřebovali, že jo?
2: No, tak aspoň zkusíme ještě.
1: Tak jedem.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300
1: korun je doma zatím. Zeptám se, čím to natíráš, si říkal bezbarvým, ale to je co, balakry, nebo co to je?
2: Ne, to jsem kupoval v Polsku, tu barvu. To je, no, problémní lát, no.
1: Ale tak, na kolik vyšel?
2: Ježišmarja, to tam kazenu dost, to bylo, kolem tisícovky jsem platil.
1: No, vidíš to, tak to ještě musíme hrát dál, ne?
2: No, zkusíme to.
1: Tak jedem.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: 400. To, co si koupil, je na dvě vrstvy, na tři, nebo jenom jdeš jednu vrstvu toho laku, nebo jak
2: na,
1: je to?
2: Na tři vrstvy.
1: A ty jsi teď na které vrstvě?
2: Teď u toho posledního balíku na druhé vrstvě.
1: A vyjde ti to, ta plechovka?
2: No, mělo by to vyjít.
1: No, nic jiného jí nezbývá, že jo? Ale, dobrá, tak 500, co říkáš?
2: Zkusíme.
1: Jedem.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
1: Pulpixl je doma.
2: No právě.
1: To je lakadlo, co?
2: To je takovou nazváženou.
1: Kamaráde.
2: Tak to já nevím, jestli pokračovat dál nebo ne.
1: Záleží to jenom čistě na tobě. Já nikoho k ničemu nepřemlouvám. Samozřejmě, jak už jsem říkal, v minulém týdnu jsme hráli až o 1600 korun českých, které samozřejmě se nedostali k tvý herci, protože on ukončil soutěž, ale to záleží na každém.
2: No, zkusíme ještě jednou.
1: Zkusíme ještě jednou? Jsi hráč, je to krásné.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
1: 600 korun, kamaráde, no tak to už vypadá hodně slušně, ne?
2: No to jo teda.
1: Takže co teď, hochu, tak. Teď jsem zvědav, co mi řekneš.
2: No, já nevím.
1: Můžeš říct, hele, ukončí to, já to ukončím. Můžeš říct, pokračuj dál. Hele, to záleží fakt na tobě.
2: Tak naposledy. Uvidíme. Buď a nebo.
1: Buď a nebo? Mám otevřít teda?
2: A jo.
1: Tak ale jo, ale ne. To je písnička, víš? Ale jo, jo. Ale jo, ale ne.
2: Zkusíme to naposledy.
1: Dobře.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. A nemáš nic.
1: Luboši, co se dá dělat? Nevadí, 1000 korun si musel zaplatit za lák, ale o to víc ti to bude těšit, až budeš sedět v té pergole a říkat si já vůl. Čumět na ty palubky a říkat si vřát. No, ale ne, dělám si stranu. Luboši, ale neodcházíš prázdnou, tak jako úplně každý, kdo se k nám dovolá a zahraje si náš Skřetův poklad, protože dostáváte balíček, dárkový balíček od firmy Investora. Tak, aspoň tak, ne? Co v něm je, to já nevím, to ti přijde poštou.
2: Super.
1: Hele, já ti moc gratuluju k tomu, že jsi měl takovou snahu a díky za to, že jsi hrál pořád a dál asi hráč. Hele, klidně to zkus příště, máme nachystanou další muziku, třeba Still Skin, komu?
2: No všem, co poslouchají Skvělé rádio.
1: Výborně, velké díky, kamaráde, tobě ať přeje počasí u toho natírání a potom pošli fotku, až bude pergolka hotová.
2: Díky.
1: Měj se hezky, děkuji.
2: Díky, čau.
1: Ahoj.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
4: Telefon. Výzva. A box, který rozhodne.
0: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1
4: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
0: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
9: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicide Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
10: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
11: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Naší dnešní první společnou hodinu máme za sebou, no a nám vůbec nic nebrání pustit se do té další, ve které zazní Survivor. Gutsmack. A do třetice Hardcore Superstar. To je malý výběr z toho, co na rádiu Čas Roche zazní. Nebude chybět nějaká ta pozvánka a jen připomínám, že nám pokračuje jak skřetu v poklad, tak nová soutěž Letní roková jízda. Tak hodně štěstí a dobré dopoledne.
1: Stavebniny Dek přináší megakci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Jaký si to uděláš, takový to máš.
8: Nemusíš být černíků, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
11: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem

0: Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Aktuálně jsou problémy v Ostravě, v ulici Proskovické bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Blansku, v ulici Sadové, tady se srazila hned tři osobní vozidla. Nehoda dvou aut nás potrápí ve Znojmě, v ulici Jarošově. S komplikacemi musíme stále počítat i v Brně, tady máme hned dva dopravní problémy. V ulici Hřešpické se srazila dvě osobní auta a bouračka se v Brně řeší taky v ulici Nové Sady. I tady bourali dva osobáky.
2: Radio Čas Rok. Právě.
1: Dobré pondělní dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá cizinců s falešnými doklady, jejich počet se oproti minulým rokům zdvojnásobil. Nejčastěji jde o cizince z Ukrajiny, Ruska a dalších východních zemí. Padělky dokladů se dají snadno koupit přes internet už od 5 000 korun.
3: Morava aktuálně.
1: V Bohumíně se zrodil fenomén, který je na české poměry výjimečný. Šachy tu pravidelně hraje téměř 300 dětí, což město řadí mezi republikovou špičku. Jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, výjimkou nejsou ani děti z mateřinek.
4: Úspěch při náboru dětí je u nás v Bohumíně jednoduchý. Místo čekání, až děti objeví královskou hru sami nebo s pomocí rodičů, přichází ona aktivně za nimi do škol, do družin i mateřinek. Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách.
1: Zlínský kraj pomůže menším obcím, Hostišové, Pravčicím a Kelníkům půjčí v součtu více než 15,5 milionu korun. Peníze půjdou na výstavbu zázemí pro dětskou skupinu, vybudování kanalizace i na opravu společenského sálu. Až 7. finálový zápas dnes rozhodne o vítězi basketbalové ligy. Buď se mistry stanou obhájci titulu z Nymburka, nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Hrát se bude od 5. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Pokračuje pondělní dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, které pro velký úspěch znovu rozjelo soutěž Letní roková jízda, ve které se opět hraje o vstupenky na opravdu exkluzivní koncerty anebo festivaly, jako třeba Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a hromadu dalších. Princip tohoto klání je velice jednoduchý, a to, že stačí jen pozorně poslouchat naše vysílání, ve kterém se v každé vysílací frekvenci objeví slovo anebo třeba slova z věty, které vás může dovést k té vytoužené výhře. A víte co? Já si u vás trošku šplhnu a zopakuju to, co zaznělo ráno u Ivoše. Tak, tušky do ruky. Jo, mimo jiné 13. června roku 1938 získal novinář Laszlo Bilo britský patent na kuličkové pero. To jenom, aby řeč nestála. No a můžete si poznačit. Tak jdeme na to. Rok máme. Zopakuju. Rok máme. A co bude dál? Tak to vám, co nevidět, velice rád prozradím. Tak, ať vám to neuteče, přátelé.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Rádiu Čas Rock.
1: Tak a v těch rukových typech pozvánka do Fulneku, kde se bude tuto sobotu slavit den tohoto města. Slavnostní zahájení akce je naplánované na 10. hodinu dopoledne, kdy se na pódiu objeví první vystupující. Jinak potom to oficiální zahájení bude ve 14.00. No a těch vystupujících tam bude celá řada, jako třeba děti z tamnější mateřské anebo základní školy, Majoretky, ale také Lautre, Bastard, Taria Tribute a mnoho dalších. K tomu skákací hrady, skvělé občerstvení, no prostě zábava pro celou rodinu. Takže, jestli přátelé nevíte, co s tímto nadcházejícím víkendem, který má být mimo jiné podle předpovědí počasí už opravdu letní, tak není co řešit. No, ale dneska je teprve pondělí, dívám se z okna, tady v podobě včije a my budeme na rádiu Čas Rock pokračovat s Amorphisem anebo partičkou Hryf, kteří se do toho za chvíli pustí. Tak se dobře bavte.

0: Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
0: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
8: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit

0: Další klasika na rádiu Čas Rock, Snídokon, no ale před námi česká muzika. Romane, já tě zdravím, čau.
1: No já vás taky zdravím, všechnu rokeskou bandu.
0: Nazdar, nazdar.
1: Po krásném víkendu.
0: Po krásném, co se dělo?
1: No tak v páteček rodiny Canderbalek v naší hospůdce, Summer Night, no a v sobotu zase proběhla klasicky karvinská oslava Dne horníku, no takže adhe.
0: Takže jo. Zmokli jste?
1: No, to, i to se stalo, i to se nám stalo, že jsme se trošku namočili, no tak to už tomu patří, no.
0: Ano, nejsme v cukru, že jo. Tak, ano. Ale teď, panoptiko, nech mi tu číslo, komu?
1: Tak, pro mojeho krásného miláčka, pro Romanku Andovou, která dneska slaví narozeniny a chtěl bych ji popřát jménem celé rodiny, jejich dětí, Rádi, Myši, Petra, Noučat, Alinky a Alberta, všechno nejlepší, ať se má co nejkrásněji, ať si užívá života tak, jak si ho užívá a doufám, že spolu budeme ještě dalších 50 let.
0: No tak to je krásné, takže my taky za celé Rádio Čas Rok přejeme všechno nej, hlavně zdravíčko a ať vám to spolu klape. Užijte si krásné,
1: krásné
0: festivaly a tak dále. Měj se, čau.
1: Taky, ahoj.

0: Rock. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rock. Čas Rock.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
10: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Pondělí poledne je tady, tak jako chvíle oběda, ke kterému vám jako předkrm nabízím Evanescence. K hlavnímu chodu si dáme Green Day. A o desert se postarají Dynasty. Takové je hudební menu Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme po zprávách. Ty na zbytek dnešního dne přebírá Marcelka a já vám přeju dobrou chuť a fajn už odpoledne s datem 15. června.
1: Rádio Čas Rock. Rockové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
1: Rockové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
7: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
8: Řidiči aktuálně pozor v hranicích na Přerovsku. Na Hálkově ulici havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz v Brně na Heršpické ulici, právě tak jako ve Znojmě na Jarošově. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. V Česku roste počet žádostí o úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů proto navrhuje zpřísnění podmínek a jasnější pravidla. Reagují tak na zrušení povinnosti chirurgického zákroku z července loňského roku. Novela se má dotknout také pravidel pro sport a věznice. Žadatelé by museli například prokázat, že už nejméně 2 roky žijí v roli opačného pohlaví a používají neutrální jméno.
1: Morava aktuálně.
8: V Moravskoslezském kraji opět začínají jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retro spoje propojují industriální památky v bývalém ostravsko-karvinském černouhelném revíru a ostravskou zoologickou zahradu. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
9: Jedou přes Důl Michal, Důl Žofie, Vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po SŽDC nebo Správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z Polského Těšína až do ZOO, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do Polského Těšína.
8: V Žulové na Jesenicku se v červenci otevře odlehčovací služba pro lidi, kteří se starají o své nemocné nebo staré příbuzné. V bývalé drogerii vzniká zázemí, kam mohou seniori docházet na část dne, aby si jejich rodina mohla odpočinout, zařídit si úřady a nebo jít do práce. Charita bude za lidmi jezdit i domů. A čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po 3 výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli Vyhlavě Dánsku 2-3. Už tento týden pak čeká turnaj v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Tolik další zprávy na slyšení.

Rádiu Čas Rok nám dozněli Evanescence. Máme 15. června, událo se celá řada událostí, jako třeba v roce 76, kdy Sex Pistols natočili svoje první vůbec demo nahrávky. V roce 85 Dire Straits se na 9 týdnů usadili na vrcholu americké hitparády a v roce 23 Metallica se v Americe dostala taky na vrchol své hitparády. No a je tady spoustu těch, kteří dneska slaví, jako Noddy Holder a mnoho dalších. V našem kalendáři je to Vít, takže těm přejeme Vít a Vítě, takže těm přejeme za celé Rádio Čas Rok všechno nejlepší. No a co se slaví jinak, tak je třeba den, Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. A to je slovo do pranice. Co vy, přátelé, vrátili byste zpátky tu základní vojenskou službu, třeba jenom tak na půl roku nebo nějak? Co říkáte? Jestli máte k tomu co říct, tak klidně se svěřte na číslo 725331155. Co vy a vojenská základní služba? Vrátit nebo ne?

0: Nejen tři sestry budou na Holbě slavit svoje narozeniny, ale hlavně my, Rádio Čas Rok, které vás na tuto velkou akci srdečně zve. U Opavského stříbrného jezera to všechno vypukne 24. července a kromě Loufanánka a jeho party se můžeme těšit na Pretty Maids, Ivana Mládka, Proteuse, Citron, Aleše Brichtu a celou řadu dalších kapel, které nás tam budou bavit dva dny po sobě. Vstupenky, tak ty se dají objednat na našem webu, kde jsou hned ve třech variantách, které určitě uspokojí každého z vás. Tak si tam skočte a já vám k tomu nabídnu Green Day anebo taky Electric Light Orchestra.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Tak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
6: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
8: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
8: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
9: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Na Rádiu Čas Rok dneska mimo jiné řešíme to, jestli byste i vrátili zpátky základní vojenskou službu. Mám tady další vaši SMS-ku. Čau Honzo, povinnou vojenskou službu na 100% vrátit, i kdyby jen na rok nebo půl rok. Mnohým mladým chlapům chybí mužský vzor, maminky z nich vychovávají baby a ukňourané chudinky v růžových tričkách. Je potřeba chlapů do dnešní doby. Toto napsala Verča. Mám tady další SMS-ku. Čauec, já bych to všechno vrátil na 2 roky. Já byl 86 a 87 a musel jsem na Slovensko. Aspoň se naučí samostatnosti poslouchat a budou mít kondičku. Díky, Mirek. Tak já taky díky za tyto vaše podněty. Klidně v tom můžete pokračovat na 725-33-1155 a to samé číslo můžete teď použít pro písničku na přání. 725-33-1155. Čas rok.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které opět mimo jiné rozjelo i soutěž s názvem Letní rocková jízda, ve které se dneska hraje o vstupenky, a ty dobře poslouchejte na Masters of Rock. První dvě slova, výherní věty, které mezi vás Ivoš vypustil, jsem už zopakoval, no a teď je před námi to další, a to není slovo, ale je to jenom jedno písmeno a tím je písmeno V. V, jo, jednoduché V. Tak si to zapište, no a můžeme se pustit do písničky na přání, o kterou se dovolal Honza, kterého tím vítám v éteru. Nazdar, Honzíku.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak se máme?
1: Výborně.
0: No to si myslím, protože ty si říkal, že víkend jste strávili opravdu úžasně, tak se pochlub.
1: No, strávili jsme ho Metallicově v Budapešti.
0: Jo, to muselo být něco. Spokojenost?
1: Výborný.
0: Počasí přálo?
1: Ano.
0: No tak to je nádhera. No a ty jsi tu Metalliku vybral i teď? One? Komu?
1: Všem, kdo jí mají radi.
0: Hotovo 20?
1: Ano.
0: Dobře. I tvojí drahé ženě, že jo?
1: Ano.
0: Jak se jmenuje?
1: Ivet.
0: Takže ji taky zdravíme. Velké díky za zavolání. No a vzpomínejte na to, co jste zažili. Tady to je. Ahoj.
1: Ahoj. Dík.

0: výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady.hanys.cz.
6: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře. To pravé místo pro vás.
7: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
8: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

Čas Rock. Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: se pomalu, ale jistě loučíme s pondělní odpolední hodinou. No a do té další, tak do té se pustíme na rádiu Čas Rock za malou chvíli a v ní Orde Ogán. Mike McCloma. A z domova civilní obrana. Tak pokusíme se dovolat klukům z Motokopanin, kteří se pohybují Řecko a dál a dál a dál, tak snad se nám to povede, no a mrkneme se taky na probíhající fotbalový šampionát. To všechno po 13. hodině, ode mne přání dobrého odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Jaké pantofle?

0: Love ví.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Řekneme to rádi.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdku Místku na Příborské ulici. Srazilo se tady nákladní auto s osobním. Nehoda dvou osobních vozidel stále komplikuje provoz v Brně na Heršpické ulici, právě tak jako ve Znojmě na Jarošově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás v nich Marcela Fabiánová. Do Česka dorazí první letošní vlna úmorných veder. Zatímco začátek týdne bude ještě chladnější a deštivý, od čtvrtka začnou teploty prudce stoupat až nad 30. Nejsilnější sluneční žár meteorologové předpovídají na sobotu a neděli, kdy teploměry ukážou spalujících 35 stupňů. Podle televize Altava Plus o víkendu se pak kvůli velkému horku mohou hlavně v Čechách objevit i silné bouřky z tepla.
2: Morava aktuálně.
1: Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií téměř 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikuláštíková.
3: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory, jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, řezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
1: Ostravská zoologická zahrada postaví lvům a levhartům nové bydlení za zhruba 250 milionů korun. Současný pavilon šelem už má přes 60 let a přestává zvířatům stačit. Levharti dostanou vysoké voliéry a lvy z brusu nový vlastní domov. Aby zahrada mohla začít stavět, založila veřejnou sbírku a prosí o pomoc s financováním veřejnost. Až sedmý finálový zápas dnes rozhodne o vítězi basketbalové ligy. Buď se mistry stanou obhájci titulu z Nymburka, anebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásný

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Jo, taky dnešním dnem pokračuje fotbalové mistrovství světa, na kterém si to od 18 hodin rozdá Španělsko z Kapverdy. To jsem v životě neslyšel, no, ale asi to tak je. A v 21 hodin bude první výkop utkání Belgie. Egypt, náš nároďák, dostane ve skupině A prostor ve čtvrtek, kdy změří síly s Jihoafrickou republikou, se kterou si to rozdají od 6 večer. Tak uvidíme, jestli se jim bude dařit, my budeme na rádiu Čas Rock samozřejmě držet palce a dál vás informovat o tom, co se tam na té travnaté ploše hraje. Tak sportu zdar a hlavně fotbalu zvlášť a my jedeme pomalu, ale jistě dál. Z Merilion, kteří se nám už pomalu, ale jistě rozjíždějí. Tak

0: Na rádiu Čas Rok nám dozněli Orden Ogán a po dlouhých perepetích snad jsme se spojili s kluky z Motokopanin. Halo, halo, Pavle, jsi tam?
1: Ano, slyšíme se.
0: No, slyšíme se tak nějak jakoby přes plechovku, ale to je úplně jedno. Slyšíš mě teda dobře, tak to je fajn. Pavle, kde jste?
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Radia Čas, samozřejmě i tebe.
0: Díky.
1: My se nacházíme momentálně v Albánii.
0: V Albánii. To je, vy jste říkali nejdřív, že jdete jenom Řecko, takže vy jste to nějak prodloužili, nebo?
1: No tak neprodloužili, no ale samozřejmě to Řecko jednou končí, takže se vracíme už pomalinku zpátky.
0: Ano.
1: A samozřejmě jedna z cest, která je taková hezká, je Albánie.
0: Výborně. Co tam je k vidění? No kde jste teď třeba konkrétně úplně?
1: Tak teď momentálně jsme v Národním parku Divjake. A samozřejmě tady je jedno z míst, kde hnízdí v Evropě pelikáni. A zároveň tady snáší vejce mořské želvy. Takže jsme zvědaví, jestli na něco narazíme v tomto směru. Jsou tady i výlety na tohleto, takže snad to vyjde. No.
0: Snad to vyjde. Tak, co jste o víkendu dělali, kluci? Spočívali nebo tak cestovali jste?
1: Ne, cestovali jsme, navštívili jsme nějaké města, ať ještě samozřejmě v samotném Řecku, například historické město Artu jsme navštívili, potom jsme navštívili nějaké rybářské městečko zase, teď si nespomenu název, ale samozřejmě potom všechno pošlem.
0: Uh-huh.
1: A včera jsme byli ve městě, to už jsme byli v Albánii, a byli jsme ve městě Girokastër. Takhle se to píše teda aspoň, zase mám tady nápovědu. A to je taky historické město v Albánii a je to dokonce zapsáno v UNESCO, takže moc pěkná záležitost.
0: Takže dokonce, když se zůstaneme ještě u toho Řecka, teda poznatky velké, si říkal všecko fajn, co by si tak vypíchl z toho Řecka, třeba pro ty, kteří se tam chystají? Kam zajet, kam se podívat?
1: Ono to je v tom Řecku strašně moc. Je otázka, jestli lidi mají rádi pláže, nebo mají rádi tu historii jako takovou, tu antiku, nebo mají rádi něco jiného. To je strašně, strašně těžké. My samozřejmě jsme se specializovali trošičku na tu historii jako takovou a chtěli jsme objíždět ty místa, které nejsou úplně tak známé, jako jsou například Ateny, takže proto jsme volili tuhle tu cestu.
0: Ano, tak a splnilo se vám to. Co počasí, protože tady je to, psa bych nevyhnal, jak se říká?
1: Tak my se soustředíme teď momentálně tím, že se vracíme i na to, aby jsme dotáhli do České republiky pořádné počasí. Takže tady momentálně v Albánii je 32 stupňů ve stínu a skoro jasno.
0: No tak to je hezké. Nemáte náhodou v plánu se vrátit v sobotu, protože meteorologové hlásí, že právě v tu sobotu tady mají být 35.
1: No ne, to my pošlem dopředu a vracíme se příští týden, ale budeme se snažit už to dopředu, ať nemusíme moknout po cestě samozřejmě.
0: Dobře, fajn. Takže v krátkosti, co je teďkom před vás?

0: námi?
1: Teď je před námi, tak jak jsem říkal, měli bychom jet na laguny, na hnízdiště pelikánů. Takže toto je před námi, měli bychom navštívit nějaké městečko Golem tady, máme tady přátelé už v té Albánii, takže máme i nějaké posezení s přáteli tady domluvené, takže bude to zajímavé, oni pro nás chystají nějaká překvapení, co se týče výletu, takže určitě to bude zajímavé, protože tady jsou, Albánie je země mnoha možností.
0: Výborně, kluci, užívejte, jinak všechno v pohodě, co se týče motorek.
1: Co se týče strojů a zdraví, všechno super. Přežili jsme i ty klouzavé cesty v tom Řecku, to bych zdůraznil, opravdu, kdo pojede fakt na ten jich hodně dolů, tak tam to klouže, takže opatrně, a kdyby náhodou trošku zapršelo, tak radši si dát pauzu.
0: Aktuální cena PHM?
1: Nepočítali jsme ještě, se přiznám. Je levnější než v Řecku, ale kolik přesně vychází, teď momentálně nevíme, protože jsme tankovali jenom jednou a ještě jsme to nestihli přepočítat.
0: Tak to si možná povíme zítra. Pozdrav Ivoše, pozdrav všechny kolem, díky, že jsme za hovor, no a užívejte, kluci, a posílej fotky.
1: Taky moc pozdravujeme a samozřejmě fotky posíláme.
0: Čau, čau, mějte se.
1: Čau, čau. Radio
2: Čas Rok. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru Ruska.cz.
8: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.

14. srpna, to je datum, kdy Marilyn Manson se vytáhne novým albem. Ale o tom někdy jindy, protože teď je před námi na rádiu Čas Rock písnička na přání 725 33 1155.

0: Tak pěkně do pochodu. My Chemical Romance, s nimi jsme se na rádiu Čas Rock dostali k písničce Na přání. Tatare, zdravíme za volant.
1: Čau, čau, zdravím všechny do éteru.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak to vypadá na cestách? Kde jsi?
1: No, teď jsem se zleku, prostě pondělní provoz, je jedna super, jako není to řešit, jedu z Kroměříže, domů to mám kolik 40 kilometrů.
0: No, tak to je skvělé. Tak, a Motorhead komu?
1: No komu, to naší rokové rodině, samozřejmě, no, teď to nevím, jestli už vás ten nechci zadat v pořádku, jestli mu ten ekutivitět pomohl, ale nevadí,

0: zvládne hned první dva. No a všem tak kuklu těm motorkářům, kuklu do Řecka, že jo, jestli jsou v pořádku. No a Peťovi, Karlovi, že jo, no, prostě všem, Romanovi, je nás hodně, Motobandě, Motogameu, prostě všem, co mě znají.
1: Paráda.
0: A pak na mě vykřikují, když jsem byl v rádiu víc, jak v hospodě.
1: Muzika je nachystaná, přejeme šťastnou cestu a zase někdy, ahoj.
0: Díky, čau, čau.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
10: Stavebniny Janík.
9: S námi to zvládnete.
11: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
12: Volejte bezplatně 800 800 872.
13: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: Lordi Jejci se 19. července objeví ve Vizovicích na Mástrech a právě na tento skvělý festiák se můžete s rádiem Čas Rok dostat úplně zadarmo, a to v soutěži Letní roková jízda, o které to bude v další hodině, kterou nám kromě toho vyplní Rob Zombie. Lakuna Coil. A taky Pain. To je jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas Rok zazní, k tomu novinka týdne a pořád pokračuje taky náš záhradní skřet. Je toho hodně, tak to nebudu zdržovat a pustíme se po zprávách do toho. Tak hodně štěstí a dobré odpoledne.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Jaký si to uděláš, takový to máš.
6: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června. Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
7: Proti slunci, to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
8: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdku Místku. Na ulicích Beskydská, Příborská se srazilo osobní auto s nákladňákem. Kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet na dálnici D1 na trase Bělotín Nový Jičín, a to na 17. kilometru. A policisté také aktuálně vyšetřují i dopravní nehodu dvou osobních aut ve Znojmě na Jarošově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rok. Právě.
9: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku klesá počet lidí, kteří chtějí darovat krev. Největší propad hlásí nemocnice u lidí, kteří přicházejí darovat poprvé. Lékaři varují, že bez nové generace dárců může být stále těžší zajistit transfuze nejenom pro oběti nehod, ale také pro pacienty s rakovinou krve.
11: Morava aktuálně.
9: Radnice v Ostravě Porubě opravuje hřiště na Osmáku na ulici Zdeňka Štěpánka. Projekt, který si vybrali sami občané, bude sloužit všem generacím. Podpoří komunitní život a nabídne příjemné prostředí ke sportování, odpočinku i setkávání. Více nám řekl z odboru prezentace obvodu Petr Bidzinsky.
12: Jde o komplexní úpravu celé lokality. Dětské hřiště doplníme o nové herní prvky. Výměnou projdou lavičky a mobiliář. Zároveň nainstalujeme ergonomická lehátka a přibude nový komunitní stůl a grill. Revitalizace území počítá také s obnovou záhonů, výsadbou květin, s umístěním hmyzího hotelu a instalací pítka.
9: Nevšední zážitek mohou mít zítra řidiči, kteří pojedou po dálnici D35 u Přáslavice na Olomoucku. Při cestě mohou míjet tanky Leopard české armády. Zatímco obvykle se pásová technika připravuje po železnici, tentokrát vyrazí tanky v rámci výcviku po dálnici napřímo. Podle vojáků by se ale řidiči do kolony určitě neměli zařazovat. A český tenista Jakub Menšík si znovu zahraje prestižní Laver Cup. Organizátoři ho dnes potvrdili v nominaci výběru Evropy pro zářijový turnaj v Londýně. 20-letý Čech se v týmu potká například s hvězdným Carlosem Alcarazem nebo Alexanderem Zverevem. Evropský výběr se pokusí oplatit týmu světa loňskou porážku ze San Francisca. Tolik další zprávy, naslyšenou opět.

0: Na rádiu Časrok nám dozněl Rob Zombie a před námi jsou hned dvě velká jména. Novinka týdne, tu vybíral naši Vrána a kdo se tam skrývá, tak poslechněte.
1: Rádio Časrok, novinka týdne.
2: Suzy Quattro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů, Detroitu, podsta rebelí i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se. Tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quattro, Alice Cooper, Kick Out the Jams.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.
3: Kick Out the Jams. Suzy.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu, no a já vám v něm teď prozradím pokračování výherní věty naší letní rokové jízdy, která vám může dneska zajistit volný vstup na festival Masters of Rock. To nezní špatně, co? Zatím jsme se dozvěděli dvě slova, já už jsem vám je zopakoval, no a na mě je teď to jedno jediné písmeno. A tím je písmeno V. Jednoduché V. No a jaké slovo bude to poslední? Tak to vám prozradí naše brána, která mě tady ve studiu za malou chvíli vystřídá. Já vám držím palce, no a přikládám další pecku, tentokrát v podání Škorpíku. Za chvíli si dáme, dobré odpoledne.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rok. Radio Čas Rok.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
7: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
8: Zdraví vás všichni. Po týdnu je tady další rok speciál. Začátky měsíců se obvykle nesou ve znamení oslavenců. Tentokrát nám to trošičku trvalo, protože jsme v polovině června, ale to nevadí. Dáme si je právě dnes. Takže muzikanti, kteří slaví v červnu. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na TV Rebel.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock. Skřetův poklad.
1: On si nedá pokoj, co? No ale to je dobře, takže pokud máte zájem si zahrát a Skřetův poklad rádia Čas Rock, máte teď možnost. Vezmeme 5. v pořadí 725 33 11 55.
2: Rádio Čas.

0: Pokračujeme v naší soutěži Skřetův poklad, Rádia Čas Rock. No a já mám na drátě, kdo tam, tady Honza Rádio Čas Rock, kdo je na druhé straně, asi Barborka, že jo?
1: Ano, přesně tak, ahoj.
0: Já tě zdravím, ahoj. Tak,

0: My nějaké peníze máme i tady v banku. Co říkáš, budeme hrát?
1: Mm-hmm. No určitě.
0: Znáš princip naší soutěže?
1: Znám.
0: Netřeba zopakovat?
1: Není třeba.
0: Výborně, budeme teda, otevřeme první box, v něm je 100 korun, to víme, že jo?
1: Mhm.
0: Tak jedem?
1: Jdeme na to.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Takže základ máme splněný. Jedeme dál?
1: Ano, jedeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: Tak, máme 200 korun českých. Kolik stalo vstupné na Rock for People? Hodně.
1: Už si to nepamatuju.
0: Radši, bo by se vrátila znova, že jo? Takže tak, aspoň tak. Něco z toho se může vracet. 300 v banku, přesně. Co ty říkáš?
1: No, jdeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: 300 kaček.
1: No,
0: dá se za to něco?
1: Zkusíme.
0: Něco koupit? Dá,
1: tak,
0: ne?
1: Určitě dá, ale ještě zkusíme.
0: Ještě jedeme dál teda. Mám otevřít další, jo?
1: Mhm.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: Takže máme 400 korun českých. Co budeme dělat dál?
1: Tak ještě jednou to riskneme.
0: Jakože na to 5 kelečko, abychom se dostali?
1: No tak třeba tam bude víc, anebo taky nic.
0: No to je pravda, to je taková je ta soutěž, takže hraješ.
1: No, jo, ještě jednou.
0: Mám otevřít, dobře, otvírám.
1: Ano, ano.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. A nemáš nic.
0: To je zmetek uchechtaný, co? On
1: to
0: tam teda, fakt nic
1: to
0: nemá.
1: Dneska není moc přejícný.
0: Aj, co se dá dělat? No, nedá se dělat vůbec nic. Zkus si vybrat ještě nějakou muziku.
1: Ježiš, teď mě nic nenapadá, tak od Lauter, Prachy? Když jsme žádné nevyhrali.
0: Aspoň taková útěchovka, jo?
1: Přesně.
0: Ale ne, ty ne, že si nevyhrála vůbec nic, ale každý, kdo se zúčastní naší soutěže, tak vyhrává od Investony dárkový balíček. Co v něm bude, tak to já nevím, ale každopádně tam něco dobrého bude. Tak,
1: jo, to je hezké.
0: Já ti moc děkuju, že jsi se zúčastnila naší soutěže, měj se krásně a zase někdy. Ahoj.
1: Taky díky, ahoj.
0: No a přátelé, vy nezoufejte, protože u Vrány se ještě určitě bude hrát, teda jestli bude mít náladu. Já myslím, že určitě ano. Já vám držím palce, rozloučím se s vámi, mějte se krásně a zítra dopoledne zase ahoj, čau.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangze. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: Siemens Arénu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
3: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: hodin je tady náš dvorní astrolog Milan Gelnar. A nezapomeňte, že i dnes v odpoledním driveu si budeme společně hrát. Je pro vás připrava nejenom Skřetův poklad, ale také letní roková jízda. No tak jedem, teď zprávy.
1: Rádio Čas Rock. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Bohumíně na ulici 9. května. Zasahují tady všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné dopravní nehody, při které osobní auto srazilo cyklistu. A opatrnost se určitě vyplatí i ve Znojmě na Jarošově ulici, kde havarovala dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Televizní a rozhlasové poplatky končí. Vláda dnes schválila jejich zrušení a Česká televize s Českým rozhlasem mají být nově placené přímo ze státního rozpočtu. Ministři chtějí tímto způsobem lidem a firmám ušetřit peníze a ulevit od složenek. Naopak opozice plán ostře kritizuje. Bojí se, že veřejnoprávní média ztratí svou nezávislost na politicích.
1: Morava aktuálně.
9: V Moravskoslezském kraji opět začínají jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retro spoje propojují industriální památky v bývalém ostravsko-karvinském černouhelném revíru a ostravskou zoologickou zahradu. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
10: Jedou přes Důl Michal, Důl Žofie, Vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po SŽDC nebo správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z Polského Těšína až do ZOO, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do Polského Těšína.
9: V Žulové na Jesenicku se v červenci otevře odlehčovací služba pro lidi, kteří se starají o své nemocné nebo staré příbuzné. V bývalé drogerii vzniká zázemí, kam mohou seniori docházet na část dne, aby si jejich rodina mohla odpočinout, zařídit si úřady a nebo jít do práce. Charita bude za lidmi jezdit i domů. A čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v hlavě Dánsku 2-3. Už tento týden pak čeká turnaj v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Tolik další zprávy, naslyšenou o

0: Reflections of Karma tady na rádiu Čas Rok, 10 minut po 15. hodině, pondělní odpolední drive a v kalendáři, no pro rockerčata posledních 14 dní letošního školního roku, pro nás další pracovní týden, ale hlavně dneska ve 4 hodiny a 53 minut nám nastalo novoluní ve znamení blíženců. To se také trošku jako odvíjí od tohoto tématu, jak se bude vyvíjet celý týden, který je před námi. Ale to už má zase v malíku náš dvorní astrolog Milan Gelnára.
1: Počátek týdne bude dnem s vyrovnaným poměrem událostí pozitivních, příjemných, vítaných a těch problémových, konfliktních, nevítaných. Dít se tedy toho bude hodně a nudit se rozhodně nebudeme. Střed týdne bude o poznání příjemnější. Hodně budeme řešit domov, rodinu a rodinné události. Přibude pak větší hloubka prožívaných emocí. Konec týdne bude zase o poznání komplikovanější. Střípat by to mělo zejména ve vztazích mezi muži a ženami. Bojovat tak můžeme s mnohými nedorozuměními. Hvězdný týden. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem mám před Borní astrolog Rádia Čas. Milan Gelnár.

0: proč je to neudělat při pondělku hezké Revolution Radio, tohle byly Green Day, tady na rádiu Čas Rock, no a v odpoledním driveu taky pár hlášení, protože čerti vrazili do ulic, nejenom pracující lid. Takže nohu z plynu a bacha si dejte, na Rudné ve směru na Havířov, u Mercedesu stojí hezky schovaní v civilním tmavém šedém trojkovém SUPu. Díky Libore za tuhletu hlášku a ještě dvě trojnožky, které máme, jedna v Koblubě pod kopcem, tam si taky dejte majzla, ať to nepustíte rychleji, než je nezbytně nutné, protože ať vás to potom nestojí ty prachy, anebo třeba i budíky, že jo, které vám zase naopak strhnou. No a do třetice trojnožka, lepřeno druhá trojnožka, no, kousek dál, vlastně Hornopolní, to už je také klasické místo, tam se taky snaží MPci chytit někoho do pastičky, tak se nedejte. Šťastnou cestu, no a s rádiem Čas Rock pofrčíme dál, nejenom za volant už putují Dream Theater, také Kaiser Chiefs, taky tango a určitě se najde místečko i pro tu vaši. Ať už na místce spolujezdce, nebo na zadních VIP sedačkách.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
2: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas Rock. Čas Rock.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
10: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
10: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

čas rok, před námi tango, můžete se klidně hodit hrubem, záleží na vás. V pondělním odpoledním driveu, jak to máte, jestli už máte po, je to ta lepší část dne. Jestli vás to teprve čeká, berte to s úsměvem. Tak 2,5 minutky a řekněte si o tu svoji. 725 33 1155.

0: Bald na rádiu Čas roku s další muzikou v pondělním odpoledním driveu bude vybírat René. Čau.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: Dneska už po nebo před, jak to máš?
1: Ještě.
0: Ještě, průběh, jo?
1: Jo, průběh.
0: Tak čím si to zpříjemníš?
1: No, tak Pink Floyd tam dáme.
0: Dobře, tak dáme tam Pink Floyd. To je 6,5 minuty čisté hudební nádhery. Může být?
1: Ano, ano, děkuji moc.
0: Tak jo, užij si to. Měj se, čau.
1: Taky, děkuji, ahoj.
2: Odpolední

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
4: Hledáte jistou práci?
5: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
4: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
5: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
4: Chci do Tatry.cz.
5: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
6: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicide Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
7: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: když uděláte kapelu s kámoši, hrajete čistě pro radost, ne pro prachy, a hrajete a nahráváte, kdy chcete a jak chcete, prostě tak, jak to cítíte. To jsou Chicken Foot, Sammy Hagar, Michael Anthony, Joe Satriani a Chad Smith tady na rádiu Čas Rock v pondělním odpoledním driveu těsně před 16. hodinou. No a co dál? Tak dál třeba do 3. Taky Stratovarius. Nebo Metalinda. To jsou poctivé devadesátky. A k tomu dnešní oslavenci a pro někoho z vás skřetu poklad. Hodně štěstí, to všechno po zprávách.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: Řidiči aktuálně pozor na Vsetínsku. U Růžďky havarovalo osobní auto a komplikace v dopravě jsou také v Brně na Olomoucké ulici, kde se můžete zdržet kvůli odstavenému kamionu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás v nich Marcela Fabiánová. Do Česka dorazí první letošní vlna úmorných veder. Zatímco začátek týdne bude ještě chladnější a deštivý, od čtvrtka začnou teploty prudce stoupat až nad 30. Nejsilnější sluneční žár meteorologové předpovídají na sobotu a neděli, kdy teploměry ukážou spalujících 35 stupňů. Podle televize Altáva Plus o víkendu se pak kvůli velkému horku mohou hlavně v Čechách objevit i silné bouřky z tepla.
1: Morava aktuálně.
0: Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií téměř 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikuláštíková.
2: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory, jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, řezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
0: Ostravská zoologická zahrada postaví lvům a levhartům nové bydlení za zhruba 250 milionů korun. Současný pavilon šelem už má přes 60 let a přestává zvířatům stačit. Levharti dostanou vysoké voliéry a lvy z brusu nový vlastní domov. Aby zahrada mohla začít stavět, založila veřejnou sbírku a prosí o pomoc s financováním veřejnost. Až 7. finálový zápas dnes rozhodne o vítězi basketbalové ligy. Buď se mistry stanou obhájci titulu z Nymburka, anebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Station v pondělí 15. června 2026 v odpoledním driveu na rádiu Čas rok a údajně podle pranostiky o svatém Vítě půl zrna v žitě. Se už samozřejmě vyplývá, že dneska slaví Vít a Vítá, takže holky, kluci, rokoví, všechno nejlepší k vašim dnešním meninám, ať už jste Vít nebo Vítek. A co dál? Tak 15. 6. v roce 1752 dokázal Benjamin Franklin, že blesk je elektrický jev, výboj elektřiny. A v roce 1754 Prokop Diviš sestavil v Příměstích u Znojma první bleskosvod. Pro změnu v roce 1667 zase francouzský lékař Jean-Baptiste Denis provedl první transfuzi krve a v roce 1800 se Washington DC stal hlavním městem Spojených států. Vzhledem k tomu, co se děje teďka v posledních dnech, že se hraje mistrovství světa ve fotbale, tak vás možná bude zajímat i tato informace, že 15. června 1954 vznikla fotbalová organizace UEFA. A jdeme rovnou do muziky, skočíme tam rovnýma nohama. V roce 1985 se Dire Straits na celých 9 týdnů usadili na vrcholu americké hitparády s deskou Brothers in Arms. Narodili se třeba kytarista a zpěvák skupiny Slade nebo kytarista a zpěvák skupiny Snow Patrol, takže i tady je co slavit. A v roce 1976, tedy ode dneška, když to spočítáte, tak přesně před 50 lety, 15. června, natočili Sex Pistols první demo nahrávky. A rovnou z toho studia Clubman Majestic se následně přesunuli na koncert, dá-li se to tak nazvat, u Sex Pistols do londýnského klubu. No a zbytek už je historie. A pro ten zbytek si skočte na náš web časrok.cz. Tak si dáme Sex Pistols, jejich Pretty Vacant. Mimochodem, lehce vykradený riff od Abby, což Johnny Rotten přiznal teprve před 20 lety.

0: Čas rok posloucháte, tady je pondělní odpolední drive a v kalendáři 15. červen roku 2026 a ještě několik tipů, co nebo s kým můžete dneska jako oslavit. Takže na dnešek připadá den přírodní fotografie, taky den boje proti vším, nebo na dnešek připadá i den ukradnutého polibku. Takže klidně běžte do toho a pozor, i světový den větru. Jako neples z pšouky, opravdu jako regulární světový den větru, jako větru. No a nebo den sušených švestek a taky den pěnové párty, tak si to klidně uchopte, za jaký konec potřebujete, ale bacha, 15. červen je i den síly úsměvu. A slaví se proto, aby nám připomněl, že ten skutečný úsměv je mocným symbolem štěstí, naděje a třeba i vitality, kterou nenahrádí žádné digitální emotikony. A tuhletu iniciativu zahájila v roce 1999 společnost The Smiley Company, známá svými ikonickými žlutými emoji, což je trošku paradox, ale proč ne? Historie samotného symbolu úsměvu je však mnohem hlubší, protože vědci objevili výdobivky z doby bronzové, které zobrazovaly tento úsměv starý 3700 let. A v roce 1963 navrhl Harvey Ball klasický žlutý smajlík, aby podpořil morálku zaměstnanců. No a v roce 1982 vznikl první digitální smajlík. A to na Carnegie Mellon University. K rozlišování vtipů v textech. To je to klasické dvojtečka, pomlčka, závorka. No a že úsměv má prokazatelné biologické a psychické výhody pro naše zdraví, o tom žádná. Takže si klidně dejte dneska třeba takovou jako malou výzvu, že půjdete po ulici a usmějete se na úplně cizího člověka. Vzhledem k tomu, že žijeme v Česku a chodíme tady už z principu všichni s nasranými ksichty, tak je to dobrá výzva, fakt jako, že co se z toho vyklube. No a nebo se prostě usmějte jen tak. Má to neskutečné omlazující a dopaminové účinky, to za prvé. A za druhé, třeba bude mít za pár minut i někdo z vás důvod k ještě většímu úsměvu, protože je připraven i skřetův poklad. Sáhnete si pro něj?
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Telefon. Výzva. A box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Čas Rock.
1: Čas Rock.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou Kofolu Original 0, Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží Straight Roll-On 50 ml, Deo Spray 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty Straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru CZ.
11: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
12: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
13: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

možnost vyhrát, utkat se s Křetem a sáhnout si pro jeho poklad. I teď v dnešním odpoledním driveu. Tak 725 33 1155 sedmička je pro dnešek šťastné číslo.

0: Čas rok, nejenom v Ostrém Budíčku, od dopoledne u Hanze, ale také v odpoledním driveu. U Hanze dneska skřete nebyl vůbec dajný, uvidíme, jak se to bude jevit v dnešním odpoledním driveu. Filipe, jak to vidíš, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, no vidím to výborně, někdo vyhraje.
0: Někdo vyhraje, to je pravda, ano. Buď vyhráme my, nebo oni, takhle. Prosím tě, ať už vyhraješ nad skřetem, nebo ne, bylo víc skřetů v poklad nebo ne, tak i tak máš balíček od Investony, od partnera této soutěže. Takže přece jenom taková jako cena útěchy. Další dobrá zpráva je, že neudělám nic, co bys nechtěl. Takže dokud řekneš, že jedeme dál, otevíráme další box, otevíráme, jakmile skončíš hru, a končí. Můžeme začít?
1: Já rozumím. Ano, jdem do toho.
0: Tak jo.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
0: Kilčo to jistí?
1: No, tak to je slabota, tak jdeme dál.
0: Z našich mladých let jsme za to natankovali do fichtla. Za to byly marsky na té pumpě. Nevadí. Jedem dál, jo?
1: Jasně.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: 2 kila?
1: No zatím není moc dajný, jo. Tak pokračujem. Tak
0: nemusí valit, stačí když kape, že jo? Jedem dál.
1: Jedem dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 300.
1: No po stovkách to dává.
0: No to víš, že jo.
1: Šetřílek. No, tak ještě pokračujem.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
1: No tak to už je takové jako aspoň něco, ale...
0: Zby se dalo, že?
1: Málo. Jo, tak jako, ale není to nic extra, takže pokračujeme.
0: Panáček je hravý.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 500.
1: 500, no, to je minimum, jako jo.
0: Dobře.
1: Minimum, ale málo, takže jdeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
1: 600. Zamýšlím se.
0: Zamysli se. Zamysli se hluboce. Jedem dál.
1: Zamyslím se hluboce, jedem dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 700.
1: Zkouším je.
0: No nebyl dajný u Hanze, že jo?
1: Nebyl, no. Ale ještě jednou to dáme. Minule bylo 8, tak 8 musí být i teď.
0: Tož nemusí, no. Jedem dál, jo?
1: A nebo taky ne, ale jdeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 800.
1: Napíná mě.
0: Napíná tě, jak malé gatě.
1: Ale riskneme to ještě jednou.
0: Riskneme to?
1: Jo.
0: Jdeš do toho.
1: Jdem do toho.
0: Hele, je to hra.
1: Přesně tak.
0: Máš to mít.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. A nemáš nic.
0: To je zruda, že?
1: No.
0: No, tak co už.
1: Přesně tak. Ale kdo vyhrál? No.
0: Přesně, jsi hravý. Další šance přijde třeba hned zítra. Takže, jako... Víš co? Neprohrál se nic, to je ta dobrá zpráva.
1: Přesně tak.
0: No a balíček od Investony máš tak či tak, to znamená, já děkuju za hru, no a skřetů v poklad se na tebe taky bude těšit třeba hned zítra. Filipe, díky, měj se, ahoj.
1: Ahoj, mějte se všichni.
3: Skřetů v poklad na rádiu Čas Rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

0: bufí.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
5: Stavebniny Janík.
4: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
6: Řekneme to rádi

0: Ústí kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: letošní mástry pro někoho z vás. Špicujte ušiska, jdeme do toho. Po zprávách.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok. Čas Rok.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai

0: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1. Mezi Vyškovem a Hulínem policisté vyšetřují dopravní nehodu mezi nákladňákem a dodávkou. Stále se také odklízí následky dopravní nehody na Vsetínsku poblíž obce Růžďka, kde havarovalo osobní auto. A kvůli porouchanému nákladňáku se můžete zdržet také v Brně na Olomoucké ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rock. Právě.
4: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku klesá počet lidí, kteří chtějí darovat krev. Největší propad hlásí nemocnice u lidí, kteří přicházejí darovat poprvé. Lékaři varují, že bez nové generace dárců může být stále těžší zajistit transfuze nejenom pro oběti nehod, ale také pro pacienty s rakovinou krve.
6: Morava aktuálně.
4: Radnice v Ostravě Porubě opravuje hřiště na Osmáku na ulici Zdeňka Štěpánka. Projekt, který si vybrali sami občané, bude sloužit všem generacím. Podpoří komunitní život a nabídne příjemné prostředí ke sportování, odpočinku i setkávání. Více nám řekl z odboru prezentace obvodu Petr Bidzinsky.
7: Jde o komplexní úpravu celé lokality. Dětské hřiště doplníme o nové herní prvky. Výměnou projdou lavičky a mobiliář. Zároveň nainstalujeme ergonomická lehátka a přibude nový komunitní stůl a grill. Revitalizace území počítá také s obnovou záhonů, výsadbou květin, s umístěním hmyzího hotelu a instalací pítka.
4: Nevšední zážitek mohou mít zítra řidiči, kteří pojedou po dálnici D35 u Přáslavice na Olomoucku. Při cestě mohou míjet tanky Leopard české armády. Zatímco obvykle se pásová technika připravuje po železnici, tentokrát vyrazí tanky v rámci výcviku po dálnici napřímo. Podle vojáků by se ale řidiči do kolony určitě neměli zařazovat. A český tenista Jakub Menšík si znovu zahraje prestižní Laver Cup. Organizátoři ho dnes potvrdili v nominaci výběru Evropy pro zářijový turnaj v Londýně. 20-letý Čech se v týmu potká například s hvězdným Carlosem Alcarazem nebo Alexanderem Zverevem. Evropský výběr se pokusí oplatit týmu světa loňskou porážku ze San Francisca. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
5: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Pobatový jdeme k nejoblíbenější hře na světě tady na rádiu Čas Rok v pondělním odpoledním driveu, to znamená k fotbalu. Vrátíme se o 20 let zpátky, kde jsme si naposledy zakopali na mistrovství světa. Rok 2006. Tehdy vládla hit parádám se singlem Voraživa a Aneta Langerová. Pluto bylo ještě oficiálně planetou třeba. A tehdy nikdo netušil, že se Erkamara Kofulu se zahnutými zuby nahoru, a já nemusím, já už ho vidím, stane součástí dalších Vánoc. Je to pořád, že jo, trvá to. Takže povedlo se. Tehdy jsme si tiskli fotky a dávali je do fotoalb. SMSky jsme v mnoha případech psali zhuštěné, protože se musel využít každý z těch znaků. Takže jako tečky, čárky, nic, velké písmenko, malé písmenko, aby se to tam prostě narvalo, no to je SMSky, hlavně když docházel kredit. Všichni všechno nelegálně vypalovali na CDčka, nahrávací studio Verbatim bylo velice oblíbené. No a džíny se tehdy nosily proklatě nízko, tak aby z nich záměrně trčely spodňáry. A bylo jedno, jestli my holky nebo vy chlapy. No a Jágr před těmi 20 lety hrál za New York Rangers. Tak to jenom tak jako pár historických zářezů z doby, kdy jsme se naposledy kopli na mistrovství světa. Na tom letošním jsme úplně nezazářili v prvním zápase, takže náš nároďák bude mít šanci už tento čtvrtek 18. června v lidskou dobu pro nás, tady od 18 hodin středoevropského času, kdy se postaví v Atlantě proti výběru Jihoafrické republiky. Vaše tipy, jak to dopadne, klidně na 725 33 11.

0: Class Rock.
1: Abychom vám zpříjemnili nástup léta, přesněji řečeno i konec školního roku, aby to tak jako proběhlo v klidu, tak pro vás máme opět vaši oblíbenou letní rokovou jízdu. Dneska jsme to odstartovali. No a v banku jsou vstupenky na festivaly, na koncerty. Dneska hrajeme od Valupeny na letošní mástry. Z Ostrého budíčku a od Hanze už víte tu podstatnou část věty. Rok máme v. Ale teď otázka zní v kom v čem. No a to se dozvíte za malou chvilku. Dejte tomu ještě dva kousky, pak vám to prozradím a pak se můžete poprat o ty dvě stupenky na mástry.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
0: Rokové křeslo. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
0: Čas Rock. Čas Rock.
4: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládne práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
0: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas Rock.
1: Poslední slovíčko dnešní letní rockové jízdy tady na rádiu Čas Rock v dnešním odpoledním driveu a to zní V krvi. Teď už máte kompletně celou větu, takže se můžete poprat od Valopeny na letošní mástry. Jsou ve hře a protože sedmička je pro dnešek šťastné číslo, tak 725331155. Napište si tahák hezky na pazuru a jdeme na to. Beru toho sedmého pořadí.

0: Hanku, protože to je vedle strašně hlučná, ale my ano. Jsme hlučné od přírody, to tak prostě je.
1: No.
0: Takže děti, já chci pro vás to nejlepší, pochopitelně, ale po vás chci výherní větu dnešní letní rokové jízdy.
1: Rok máme v krvi.
0: No jistě. Máte?
1: Máme.
0: No a teď už máte v kapse dva lupeny na Masters of Rock 2026, tudíž máte program na 16. až 19. července. Voďavý areál, Likérky, Rudolf Jelínek, Vizovice a mimo jiné třeba Drasmus, Dirk Schneider, Arch Enemy, In Flames, Kissen Dynamite, Feuerschwanz, Lordi, Primal Fear a samozřejmě Halloween, čtyřicátníci.
1: Ano.
0: Zní dobře, ne?
1: To zní velice dobře.
0: Výborně. Takže přátelé, je to vaše, užijte si to a my bychom chtěli aspoň nějakou fotečku potom.
1: Uděláme. Díky moc.
0: Za málo, gratuluju, užijte si to ve zdraví a na pamatecky. Čau.
1: Ahoj.
0: No a mládeži, přesně takhle jednoduché to je, takže poslouchám celý den, skládám dohromady větu, protože zítra jedeme letní rokovou jízdu tady na rádiu Čas Rok opět a znova a začíná se od nuly a máme pro vás další festiák.
2: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.

0: relax nebo aktivity. Obojí najdete v Aquaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Aquapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
3: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: tomu novinka tohoto týdne a taky pozvánky. Nejenom na zítra, ale taky třeba na pátek. Protože pondělí už máme téměř za sebou. Teď ale zprávy.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Zažijte budoucnost na vlastní kůži. Třinecká Berg Arena ožije 17. a 18. června světem inovací, technologií a nápadů, které mění svět. Fascinující vynálezy a vychytávky i zábava pro malé i velké. www.inventarena.cz. Vstup je zdarma. Na Invent Arenu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.

0: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1. Mezi Vyškovem a Hulínem se na silnici stále odklízí následky dopravní nehody mezi nákladňákem a dodávkou. Právě tak jako na Vsetínsku u obce Růžďka, kde havarovalo osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock.
0: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Televizní a rozhlasové poplatky končí. Vláda dnes schválila jejich zrušení a Česká televize s Českým rozhlasem mají být nově placené přímo ze státního rozpočtu. Ministři chtějí tímto způsobem lidem a firmám ušetřit peníze a ulevit od složenek. Naopak opozice plán ostře kritizuje. Bojí se, že veřejnoprávní média ztratí svou nezávislost na politicích.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji opět začínají jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retro spoje propojují industriální památky v bývalém ostravsko-karvinském černouhelném revíru a ostravskou zoologickou zahradu. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Jedou přes Důl Michal, Důl Žofie, Vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po SŽDC nebo Správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z Polského Těšína až do ZOO, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do Polského Těšína.
0: V Žulové na Jesenicku se v červenci otevře odlehčovací služba pro lidi, kteří se starají o své nemocné nebo staré příbuzné. V bývalé drogerii vzniká zázemí, kam mohou seniori docházet na část dne, aby si jejich rodina mohla odpočinout, zařídit si úřady a nebo jít do práce. Charita bude za lidmi jezdit i domů. A zítra začíná v Ostravě atletický meeting Zlatá tretra. Podle organizátorů na ní bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou pak bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Úterní Zlatá tretra je už beznadějně vyprodaná. Hlavní program začíná v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy. Krásný podvečer.

0: Klasika týdne.
1: Suzy Quatro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů Detroitu, podsta rebelí i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se. Tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quatro, Alice Cooper, Kick Out the Jams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.
2: Kick Out the Jams.
0: Suzy!

0: Ať to sviští bramboře, tohle byla metla na rádiu Čas Rock v pondělním odpoledním driveu. Ten už se blíží do své cílové rovinky. Dneska máme vybráno jak ve skřetově pokladu, tak také v letní rokové jízdě. Ale zítra se začíná zase na novo. A to už od ostrého budíčku, který startuje v 6.00. To znamená, dneska padly vstupenky na Mástry, zítra soutěžíme o další festák. Tentokrát to bude Vesuv Fest. No tak držím pěsti, my se tady slezeme zase zítra odpoledne, ale už od rána. Za prvé můžete skládat výherní větu, která vám odpoledne právě přiveze lístky, někomu z vás. No a taky je ve hře stále skřetův poklad. Takže stačí kapička štěstíčka a spadne vám to do klína. Tak držím pěsti a dneska bychom se taky mohli zahrát i podle vás, protože si myslím, že nám to úplně nevyšlo v těch uplynulých hodinkách. Takže Stromboli, také Dead Start, také Bloodhound Gang a taky jedna vaše. Vy co radši píšete, tak třeba SMS-ku nebo zprávu na WhatsApp na 72533-1155 nebo nahrajte hlasovku. A nebo cinkněte, něco určitě společně vybereme.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
9: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
10: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: krásně zní. Pondělí odpolední drive?
1: Ten už je ve finále. No ale před námi jsou Bloodhound Gang a vy si řekněte o to svoji na 725-33-1155. Něco se nám už uchytilo jak ve WhatsAppu, tak také v SMS centru. No ale třeba to vidíte úplně jinak.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Je

0: pondělní odpolední drive za ten 15. června 2026. Ten už letí opravdu do cíle, ale ještě předtím ta vaše oblíbená. Co takhle něco domácího pro všechny noční směny a také pro všechny, co poslouchají. Panoptiko, šlo by, Marťas, proč by to nešlo? A jeden pozdrav, ten doletěl až z Budějc. Čaues, zdravím všechny ostravské chachary, jenom tak, prostě do pondělního večera. Díky, že jste. Máro, opětujeme, Ostrava, zdraví Budějce. A tady jedno panoptiko a na co opeře.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.

0: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
1: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Časrok.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Jaký si to uděláš, takový to máš.
8: Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
9: Řeknem to rádi

0: kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Rádio Čas rok.

0: pondělního odpoledního drive uvidíte, ten pondělek ani moc nebolel. No a na rádiu Čas roku je připraven nový díl Rock speciálu. Tak se to užijte a my se společně slyšíme zase zítra ve 3 odpoledne. A já se na vás fakt těším. Tak čau.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
6: Zdraví vás všichni. Po týdnu je tady další rok speciál. Začátky měsíců se obvykle nesou ve znamení oslavenců. Tentokrát nám to trošičku trvalo, protože jsme v polovině června, ale to nevadí. Dáme si je právě dnes. Takže muzikanti, kteří slaví v červnu. Jako prvního dnes uslyšíme Čína Morena, ale samozřejmě nebude chybět ani zbytek jeho domovské kapely Deftones. Parta, která se znala od dětství a dotáhli to nakonec na jednu z nejznámějších metalových kapel kolem nového milénia. Čino se narodil 20. června. V těle mu koluje mexická a čínská krev, no a v hrdle zlato. Nenadarmo byl několikrát označen v žebříčcích nejlepších metalových zpěváků.

Dále tady mám pána, o kterém bych vlastně mohl poskládat celý díl, protože v posledních letech se z něj stalo celkem vyhledávané zboží. Jordan Fish. Když před několika lety opustil Bring Me The Horizon, fanoušky to opravdu moc nepotěšilo. Právě jemu je přičítána velká zásluha na světové popularitě. No ale něco na tom bude, protože od té doby spolupracoval s mnoha jinými hudebníky a všichni z jeho nápadů těžili. Jordan Fish slaví narozeniny 26. června. V následujícím klipu ho sice neuvidíte, ale ano, i tohle je z velké části jeho práce.

Následující chlapík se narodil 21. června 1981 v Nevadě, a to pod jménem Brandon Flowers. Pro většinu hudebních fanoušků je to samozřejmě především zpěvák kapely The Killers. Ale on má na svém kontě třeba i dvě solová alba. Flowers prožil celkem klidné dětství. Jak sám říkal, být mormonem v Las Vegas ho skvěle připravilo na budoucí svět rock'n'rollu. A mimochodem, jeho bratranec je slavný golfista Craig Barlow.

pokračuje rok speciál, ve kterém dnes máme červnové oslavence. My už jsme tady dnes měli spojení tří dam, a to z důvodu Jordana Fishe. Před námi je další výtečná zpěvačka, která slaví 6.6. a je důkazem, že i když mládí posloucháte taneční diskotékovou hudbu, může se z vás stát uznávaná metalová diva a velká šéfka kapely. To je tak nějak momentální status Kristýny Scabby, frontwoman Lacuna Coil, takže tady je máte.

Pomalu míříme do závěru tohoto rok speciálu a před námi je ještě jedna píseň, ale zároveň dva oslavenci. V červnu totiž slaví shodně kytarové motory kapely Korn, James Monkey Shaffer a Brian Head Welch. Oba se narodili v roce 1970, jen Monkey je starší o 13 dní. Tihle borci byli vždy parádně sehraní, vlastně jako celá kapela. V Korn byl vždy jakýkoliv člen něčím výrazný, takže si je na závěr dáme. Ještě jednou vše nej těm, co slaví v červnu, a to platí i pro vás. Já se na vás budu každopádně těšit zase příští týden.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
5: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
4: Stavebniny Janík.
3: S námi to zvládnete.
5: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
8: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Řekneme to rádi.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
2: Máš to vysoko, máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farma Lička Sedonice. www.farmalička.cz

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicide Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej.

0: Shot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Shot.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny. Jaký si to
2: uděláš, takový to máš. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz
1: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v Akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás. Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
1: Řekneme to rádi.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.